0: Ve vysílání Českého rozhlasu D-dur na návštěvě u Plzeňské filharmonie zazněl koncert pro violončelo a orchestr Bohuslava Martinů. Plzeňskou filharmonii řídil Tomáš Brauner a solo na violončelo hrál Petr Nouzovský.
1: Vraťme se teď ještě na chvíli do historie Plzeňské filharmonie. Povídáme si s Lenkou Kavalovou, ředitelkou Plzeňské filharmonie, a se Zdeňkem Hazdrou, vedoucím kanceláře, který je ovšem zároveň historik. Kdybychom se měli pokusit vyjmenovat významné dirigenty, kteří kdy spolupracovali s Plzeňskou filharmonií, to by byl asi dlouhý seznam, že?
2: To by byl dlouhý seznam, ale já zkusím vypíchnout taková ta zvučná jména, ale i těch není málo. Gabriel Wagner na pozici vlastně prvního šéfdirigenta, pak z těch šéfdirigentských řad Josef Hrnčíř, Antonín Devátý, Martin Turnovský, Bohumír Liška, Vít Micka, Josef Blatský. Když to trošku přeskáču a podívám se na ty nešéfovské pozice, tak u nás hostovali Sir Charles Makera, Serge Bodo, Aram Khachaturian, potom vlastně z té novodobé éry už Koji Kawamoto, Tomáš

0: armádou a Walter de Clou byl žák Artura Toscaniniho, který na konci 30. let si vzal mladého nadějného hudebníka a svého dirigentského učně za oceán do Spojených států amerických. Nicméně, když vypukla válka, tak Walter de Clou narukoval do americké armády a pak přišel právě s Petnovými vojsky sem do Plzně. Zamiloval si to prostředí tady, začal dirigovat Plzeňskou filharmonii, byl také hostujícím dirigentem České filharmonie a dalších českých orchestrů, nicméně přišel únor 1948 a v důsledku nástupu komunistů k moci se Walter de Clou vrátil zpět do Spojených států amerických. Nicméně po roce 89 se sem opět vrátil a oddirigoval představení jedné Verdiho opery, tuším, že to byl Maškarní ples, ve zdejším divadle Josefa Kajetána Tyla. A jestli mohu ještě u jednoho jména se zastavit, už tady zaznělo jméno Martina Turnovského, který byl šéfdirigentem Plzeňského rozhlasového orchestru v 60. letech. Po roce 68 odešel do exilu, dirigoval světové orchestry. Nicméně já osobně jsem velmi rád, že se nám podařilo navázat kontakt s jeho synem Štěpánem, který působil dlouhá léta jako solofagotista Vídeňské státní opery a Vídeňských filharmoniků a taková ta hudební, umělecká i lidská kontinuita těchto významných jmen se podařila obnovit i ve spojitosti s Plzní a že jsme Štěpána Turnovského v posledních dvou letech tady v Plzni přivítali i jako interpreta účinkujícího během festivalu Smetanovské dny.
1: A já jsem moc rád, že se nám podařilo dohledat nahrávku, na které se setkávají Plzeňský rozhlasový orchestr, dirigent Martin Turnovský a špičkový solista Ivan Moravec. V jejich podání teď zazní koncert pro klavír a orchestr C-dur Wolfganga Amadea Mozarta.

0: Koncert pro klavír a orchestr C-dur Wolfganga Amadea Mozarta hráli Ivan Moravec a Plzeňský rozhlasový orchestr, který dirigoval Martin Turnovský.
1: Byla to památná nahrávka z roku 1969. Spolupráce klavíristy Ivana Moravce a Plzeňského rozhlasového orchestru má tuhle jedinou dohledatelnou stopu.
0: S Českým rozhlasem D-dur jsme na návštěvě u Plzeňské filharmonie a vstupujeme do útrop budovy.
1: Tady se to opravdu dokonale prolíná. Z rozhlasu do filharmonie, z filharmonie do rozhlasu. Skoro se nepozná, kde zrovna jsme.
0: Je to tak, protože celá tahle budova doslova a do písmene voní rozhlasem. Ostatně doby, kdy Plzeňská filharmonie byla ještě Plzeňský rozhlasový orchestr, ty tady leckdo pamatuje a myslím ty stěny, že je pamatují naprosto dokonale.
1: A teď zrovna přicházíme do takového malého předsálí nebo předpokoje velkého orchestrálního studia. Všude na stěnách je takové to klasické dřevěné táflování, které se v dnešních rozhlasových nebo jiných zvukových studiích už tak často nevyskytuje, ale tady to má tu opravdovou atmosféru, vlastně ještě duchem prvorepublikového, byť technicky vzato poválečného rozhlasu.
0: Tady samozřejmě Plzeňská filharmonie koncertovat nemůže, ale používá tato studia, která kdysi vlastně vznikla pro symfonický orchestr, používá je jako zkušební prostory. A teď už k nám přišel šéf dirigent Plzeňské filharmonie Čuhej Iwasaki. Čuhej, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak vlastně probíhá ten zkouškový režim vašeho orchestru? Vy tady v těch studiích zkoušíte a potom generálku už pořádáte jinde?
2: Je to tak, typický model je pondělí do středy zkoušíme tady, dříve většinou od 9 hodin a generálka a koncert probíhá, když je open air, tak v tomto prostoru, když je měšťanské besedě, tak besedě.
1: Skoro vždycky si lidé, kteří pracují umělecky v dnešní době, stěžují, že nemají dost času na zkoušení před premiérou, před generálkou. Chtělo by to ještě týden, chtělo by to ještě 2 dny. Máte to taky tak?
2: Tak to je otázka programu. Tam jsou programy, které jako nikdy nestačí čas. To je magická věc, protože zkoušet hodně nevždycky znamená to dobré. Dirigent musí odhadnout ten vrhol toho napětí, aby to vyšlo na koncertě.
1: A jaký vliv na ten pocit a na tu magii toho koncertu má to, že zkoušíte tady v budově rozhlasu, která je protchnutá nějakým duchem minulosti a historie, a potom se přenesete na místo, kde je koncert? Prožíváte ten prostor, ať ten nebo onen?
2: Velice prostě prostor je to nástroj pro orchestr. Tím pádem, jako, abych byl přímý, tak je velmi nepraktický, že zkoušíme jinde. Měl bychom takovou radost, kdybychom mohli zkoušet, kde je koncert. Jako cítíme ten rozdíl, jak hráč, tak já, ale prostě to je život. S tím jako nic neuděláme.
0: Vy jste, Čuhej, japonský dirigent nebo český dirigent japonského původu. Jaká byla vlastně vaše cesta k Plzeňské filharmonii? Čím jste prošel? Kde jste studoval?
2: Tak studoval jsem v Japonsku hosté a skladbu, v Čechách dirigování hosté a skladbu. Tím, že jsem studoval dirigování pouze v České republice, tak si myslím, že jsem český dirigent. Jde o to, kde to studoval, než odkud to pochází jako původně, ne?
1: A u koho jste studoval? Kdo do vás vložil toho ducha české hudby?
2: Paní profesorka Miriam Němcová, pan profesor Hinek Farkáš, ten byl tady šéf dirigentem, pan profesor Tomáš Koutník, pan profesor Leš Svárovský, pan profesor Norbert Baxa, pan profesor Ivan Pařík, pan František Babický a spousta.
1: A my bychom si teď mohli poslechnout něco pod taktovkou Čuheje Iwasakiho.
0: Bude to symfonická báseň pro orchestr Jaroslava Ješka. Pochází z roku 1936.

0: Symfonickou báseň pro orchestr Jaroslava Ješka hrála Plzeňská filharmonie, kterou řídil její šéfdirigent Čuhej Ibasaki.
1: Posloucháte Český rozhlas D-dur, jsme na návštěvě v Plzeňské filharmonii.
2: A naším hostem je v tuto chvíli Vít Hošek, vedoucí skupiny Viol a zároveň předseda umělecké rady Plzeňské filharmonie. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Pane Hošku, jak dlouho působíte v Plzeňské filharmonii?
3: Já jsem tady už po druhé. V současné pozici jsem tady právě 20 let a předtím jsem tu hrál asi 2 roky hned po škole jako tutti violista.
1: A co vás tenkrát vyhnalo?
3: Touha vidět svět.
2: Vy jste tím pádem ale asi jeden z nejzkušenějších kolegů. A nebo si naopak připadáte třeba jenom tak středně služebně starý a jsou tady mnohem zkušenější kolegové?
3: Připadám si středně služebně starý, to jste řekl moc hezky. Jsou tu jistě zkušenější kolegové, ale čas od času, když se podívám kolem sebe, náš orchestr se hodně omladil, takže ano, jsem zkušenější než asi 3 další lidi.
1: Z čeho plyne vaše radost v Plzeňské filharmonii a z čeho vaše starost tady?
3: No, radost z hudby samozřejmě, když se nám něco podaří, hezký koncert nebo příjemná akce nějaká. Velká radost, musím říct, že mi tady plyne ze vztahů uvnitř orchestru. Máme velmi hezký vztahy tady uvnitř v orchestru a starost samozřejmě z existenčních nějakých nejistot, který postupem času se v nějakých periodických intervalech se vracejí, protože čas od času prostě najednou vždycky nejsou peníze, nebo my to samozřejmě máme velmi zprostředkovaně ty informace, ale tak co se k nám dostane, tak víme, že čas od času z začátku v 90. letech orchestr se rušil, tak to jsem taky zažil tady. A tak pak naštěstí se to podařilo konzolidovat, ale někdy ty starosti jako nekončí, nebo ne snad existenční přímo, ale nedostatek peněz je všudy přítomný.
2: Umělecká rada se ovšem těmito starostmi asi nezabývá, anebo taky?
3: V zásadě ne, neměla by se jimi zabývat, nicméně do toho uměleckého provozu i tyhle starosti se promítají a my jako umělecká rada máme přece jenom jako víc informací od paní ředitelky o tom, co se děje i v této oblasti nebo v tomto ohledu.
2: Kdybyste měl jako předseda umělecké rady zhodnotit současnou kondici Plzeňské filharmonie, pokud to ovšem lze, je teď Plzeňská filharmonie ve velmi dobré kondici, nebo spíš teď prochází nějakým problémovým obdobím, anebo naopak je to teď období vzestupu a úplného vrcholu?
3: Myslím, že jsme ve velmi slušné kondici, aniž bych to nějak přeceňoval. Trochu nás brzdí asi to, že se tu hodně mění členové. Přijdou někteří studenti třeba po škole nebo dojíždějící, vydrží tu nějaký čas, 2-3 roky, odchází, místo nich přichází nový.
1: Takže to víte, chtějí vidět svět?
3: Ano, děkuju. Tím, že se to trošku mění, to obsazení, tak to může přinášet jaksi negativní vlivy do kvality výkonů orchestru.
2: A poslední otázka, doporučil byste do vysílání Českého rozhlasu D-dur nějakou hudební ukázku, ať už v podání Plzeňské filharmonie nebo úplně jinou?
3: Jestli bych mohl doporučit, tak svůj oblíbenou, není to teda z produkce Plzeňské

Filharmonie svou oblíbenou 7. symfonii Beethovena. Za řízení Carlose Kleibera k téhle nahrávce jsem se kdysi náhodou dostal a velmi mě teda zaujala, tak to bych doporučil k poslechu.

0: Vídeňští filharmonikové, které řídil Carlos Kleiber, hráli symfonii číslo 7 A-dur Ludwiga van Beethovena.
1: Bylo to do jisté míry interpretační vybočení během naší návštěvy u plzeňské filharmonie. Ale právě tuhle nahrávku s vídeňskými filharmoniky a Carlosem Kleiberem nám jeden z plzeňských filharmoniků doporučil.
0: A mimochodem, při naší návštěvě v Plzni se k mikrofonu dostal také jeden z vídeňských filharmoniků. Ale toho uslyšíte až zítra. Náš první návštěvní den u plzeňské filharmonie totiž končí.
1: A je to velice příjemná návštěva, takže zítra navážeme velice rádi.
0: Prozatím se loučí Pavel Ryáček
1: a Tomáš Černý.
2: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Náš pořad věnovaný hudbě mistrů baroka a klasicismu zahájíme symfonií číslo 13 D-dur Josefa Haydna. Byla napsána roku 1763 a je ve skutečnosti již Haydnovou 21. symfonií. Je komponována pro poměrně neobvyklé obsazení, které tvoří flétna, dva hoboje, čtyři lesní rohy a smyčce se sólovým violončelem v druhé větě. Kontrapunkticky zpracované finále je vystavěno na stejném tématu jako finální věta o 25 let pozdější Mozartovy symfonie C-dur zvané Jupiter. Nahrávka, kterou v našem pořadu uvedeme, pochází ze 17. dílu plánované souborné nahrávky Haydnových symfonií nazvané Haydn 2032. Bazilejský komorní orchestr diriguje Giovanni Antonini.

0: Vyslechli jsme symfonii číslo 13 D-dur Josefa Haydna. Bazilejský komorní orchestr řídil Giovanni Antonini.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Jean-Joseph Cassanea de Mondonville patří vedle Jeana Philippa Rameaua k největším osobnostem francouzské hudby pozdního baroka. Velkého úspěchu dosáhl svými velkými motety, která byla často prováděna v rámci pravidelných cyklů veřejných koncertů zvaných Concert Spirituel. Velké moteto Dominus Regnavit vyslechneme v provedení souboru Ensemble Marguerite Louis, který řídí Gaetan Jarry.

To bylo velké motetto Dominus Regnavit Jeana Josefa Cassaneye de Mondonvilla v provedení souboru Ensemble Marguerite Louis, který řídil Gaetan Jarry. 5. Koncert pro housle a orchestr číslo 5 A-dur zkomponoval Wolfgang Amadeus Mozart roku 1775 v Salzburku. Je psán v klasické třívěté podobě, ale běžně užívanou koncertantní formu Mozart působivě obohatil o náhlé změny tempa a charakteru. My si nyní poslechneme jeho nahrávku, v níž se jako solista představí Gottfried von der Goltz. Freiburský barokní orchestr bude řídit od fortepiana Christian Bezeidenhout.

0: Dozněl koncert pro housle a orchestr číslo 5 A-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Solový part přednesl Gottfried von der Goltz, freiburský barokní orchestr řídil od fortepiana Christian Betzeidenhaut.
1: Český rozhlas D-dur.

Gloria in Excelsis Deo je virtuózní kantáta pro soprán, dvojehousle a basso continuo od Georga Friedricha Händla na text části latinského mešního ordinária. Händel ji pravděpodobně napsal v Německu před svým odjezdem do Itálie v roce 1706. Závěrečnou část Quoniam tu solus sanctus použil později v přepracované podobě ve svých žalmech Laudate pueri Dominum a v utrechtském jubiláte. Skladba byla po mnoho let považována za ztracenou a znovu objevena až v roce 2001 na Royal Academy of Music v Londýně. Přednese nám ji sopranistka Julie Rosé spolu s ansámblem Millennium Orchestra, který řídí Leonardo Garcia Alarcón.

0: To byla kantáta Gloria in Excelsis Deo pro soprán, dvojehousle a basso continuo Georga Friedricha Händla. Jejími interprety byli Julie Rose soprán, Millennium Orchestra dirigoval Leonardo Garcia Alarcón.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sbírku šesti smyčcových kvartetů opus 76 zkomponoval Josef Haydn v letech 1797 až 1798. Představuje vrchol jeho komorní tvorby s vyrovnanou úlohou všech nástrojů, jejímž byl Haydn ve své době hlavním tvůrcem. Hudební historik Charles Burney v dopise Haydnovi z roku 1799 o kvartetech z této sbírky napsal, že jsou plné invence, ohně, dobrého vkusu a nových efektů a že nikdy neměl větší potěšení z instrumentální hudby. Druhý kvartet z této sbírky bývá označován jako kvintový. Tento název odkazuje na úvodní motiv dvou sestupných čistých kvint, který v různých podobách prostupuje celou větou. Smyčcový kvartet D-moll Josefa Haydna nyní zahraje soubor Chiaroscuro kvartet, mezinárodní smyčcové kvarteto věnující se stylové interpretaci hudby klasicismu a raného romantismu na historických nástrojích.

0: Dozněl smyčcový kvartet D moll opus 76 číslo 2 Josefa Haydna v interpretaci souboru Chiaroscuro Quartet.
1: Český rozhlas D dur.
0: Sbírka Selva Morale e Spirituale představuje rozsáhlou kolekci duchovních i světských vokálně-instrumentálních děl, která vytvořil Claudio Monteverdi během svého působení ve funkci kapelníka chrámu svatého Marka v Benátkách. Sbírka ukazuje pestrou škálu stylů a hudebních forem. Z této reprezentativní antologie, vydané tiskem v letech 1640 až 1641 v Benátkách, vybíráme žalm číslo 112 Laudate pueri Dominum pro pět hlasů a basso continuo. Jde o skladbu v tradičním motetovém stylu bez obligátních nástrojů. Vyslechneme ji v provedení vokálního a instrumentálního souboru La Cetra, který řídí Andrea Marcon.

0: To byl žalm číslo 112 Laudate pueri Dominum pro pět hlasů a basso continuo, dílo Claudia Monteverdiho ze sbírky Selva Morale e Spirituale v provedení souboru La Cetra, který řídil Andrea Marcon.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sonátu pro klavír číslo 15 F-dur zkomponoval Wolfgang Amadeus Mozart roku 1788, avšak její třetí větu Rondo vytvořil již o dva roky dříve jako samostatné dílo. 15. sonáta je pozoruhodná také častým užitím kontrapunktických technik ve všech větách. Zahraje nám ji Christian Betzeidenhout na kopii klavíru Antona Waltra z roku 1795, kterou postavil Derrick Adlam.

0: Vyslechli jsme sonátu pro klavír číslo 15 F-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Na repliku klavíru Antona Waltera je zahrál Christian Betzeidenhout.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Kantátu nazvanou Siehe zu, dass deine Gottesfurcht nicht heuchelei sei, což by se dalo přeložit jako hleď, aby tvá bázeň boží nebyla pokrytectvím, zkomponoval Johann Sebastian Bach roku 1723 na počátku svého působení v Lipsku. Hudbu úvodního sboru, psaného formou moteta, později Bach použil v části Kyrie ve své mši G-dur a součástí Bachových malých mší se staly i obě árie této kantáty. Dílo zazní v následujícím obsazení. Miriam Feuersinger, soprán, Daniel Johansen, tenor, Peter Harvey, bass, soubor Gechinger Kantorei řídí Hans Christoph Rademann.

0: Dozněla kantáta s názvem Siehe zu, dass deine Gottesfurcht nicht heuchelei sei Johanna Sebastiana Bacha. Jejími interprety byli Miriam Feuersinger soprán, Daniel Johansen tenor, Peter Harvey bass, soubor Gechinger Kantorei řídil Hans Christoph Rademann.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Cyklus 12 koncerty Grossi pro dvoje housle, violončelo, smyčce a basso continuo zkomponoval Georg Friedrich Händel během září a října roku 1739. Každé koncerto Grosso zvládl přitom napsat za jediný den. Navázal v nich na styl Arcangela Corelliho a obohatil jej o četné francouzské prvky. Koncerto Grosso G-moll opus 6 číslo 6 nyní zazní v podání souboru Akademie für Alte Musik Berlin, který řídí Bernard Forck.

0: Vyslechli jsme Koncerto Grosso G moll opus 6 číslo 6 Georga Friedricha Händla. Soubor Akademie für Alte Musik Berlin řídil Bernard Fork.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na závěr pořadu si poslechneme nahrávku jediného oratoria Ludwiga van Beethovena Kristus na hoře Olivetské. Dílo vzniklo v roce 1803, krátce po sepsání Heiligenstadtské závěti. Poprvé bylo uvedeno 5. dubna 1803 ve Vídni společně s první a druhou symfonií a třetím klavírním koncertem, kde Beethoven vystoupil i jako solista. Děj oratoria se odehrává v Getsemanské zahradě před Ježíšovým zatčením. Ježíš prosí svého otce o útěchu, zároveň však přijímá svou blížící se smrt na kříži jako oběť za spásu lidstva. Když se objevují vojáci, aby ho zatkli, obrací se znovu k otci s prosbou, aby hodiny utrpení pominuly rychle, jako mraky hnané bouřlivým větrem. Mezitím učedníci prosí o smilování, Petr se pokouší Ježíše zachránit, ten mu však v jeho snaze zabrání. Ve chvíli, kdy je Ježíš zatýkán vojáky, uzavírá celé dílo sbor andělů. Oratorium vyslechneme v této interpretaci. Sebastian Koleb, tenor, Eleanor Lyons, soprán, Thomas Bauer, bas, Collegium Vocale Chant a Orchestre des Champs-Élysées řídí Philippe Herreweghe.

0: Doznělo oratorium Kristus na hoře Olivecké, dílo Ludwiga van Beethovena. Jeho interprety byly Sebastian Koleb, tenor, Eleanor Lyons, soprán, Thomas Bauer, bas, Collegium Vocale Chant a Orchestre des Champs-Élysées řídil Philipp Herreweghe. Tímto dílem jsme zároveň uzavřeli dnešní blok hudby mistrů baroka a klasicismu, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu D-dur jsme se vydali na návštěvu Plzeňské filharmonie. Už včera jsme s poměrně nadšenými pocity vstupovali do budovy, která je společným sídlem Filharmonie a Českého rozhlasu Plzeň. Připomíná totiž doby, kdy Plzeňská filharmonie byla plzeňským rozhlasovým orchestrem.
2: Během naší současné návštěvy jsou ještě obě instituce pohromadě, ale nebude tomu tak pořád. V Plzni se totiž rekonstruuje koncertní sál zvaný Peklo, a až bude rekonstrukce hotová, Plzeňská filharmonie se přestěhuje tam.
1: To pěkné promísení rozhlasáků a muzikantů, kdy jedna recepční ve vchodu do budovy přesně rozlišuje, který příchozí zahne doleva, to znamená k Plzeňské filharmonii, a který doprava, tedy do útrop rozhlasu, to asi skončí. Na druhou stranu Plzeňská filharmonie bude mít důstojné sídlo a nebude muset na jednom místě zkoušet a na jiném koncertovat.
2: To ovšem je zatím ještě příslovečná hudba budoucnosti. Při naší návštěvě v rozhlasové budově je zatím hudba naprosto všudy přítomná.
3: Právě skončila zkouška Plzeňské filharmonie a my si dovolíme ještě na okamžik zdržet skupinu prvních houslí, o které se říká, že to je skupina velmi mezinárodní. Čuheji, kterým jazykem musí mluvit dirigent s touto skupinou?
4: Já mluvím česky.
3: I na primi? Někdo totiž říká, že je lépe používat angličtinu, protože tady z Čechů je vlastně málo kdo.
4: Já taky nejsem Čech, ale umím česky. Olga taky není Češka, ale umí česky.
5: A Olga je odkud?
6: Já jsem z Polska.
5: A další jsou tu členky?
4: To je Šárka z Česka, Diego z Kolumbie, Julia z primi, Lina z Kolumbie, Míša z Japonska, Megumi z Japonska, Takeru je Irán a Japonsko.
7: A jsem z Tokia.
8: Jsem z Cali, Kolumbie.
9: Jsem z Kolumbie, tak.
10: Jsem z Kanagawa, Japonsko.
11: Já jsem z Čech.
2: Jak se cítíte tady mezi nimi?
11: Výborně.
3: Vy jste Češka jediná ve skupině primů, anebo je vás tu víc?
11: Teďka jediná.
2: Velmi jednoduchá otázka na všechny členy primů. Proč chcete být v Plzni?
12: No, moja cesta byla úplně náhodný vlastně. I prostě se tak stalo, že tady si otevřel konkurs pro koncertního i tak jsem si přišla i tak se snažím pro Plzeň.
3: A je to tak, že sledujete konkurzy do jiných orchestrů a jakmile se něco někde ukáže, tak utečete? A nebo si říkáte, já tady v Plzni chci zůstat dlouho?
12: To asi záleží, protože vždycky je dobře na konkurzy jet, protože pro přípravu naši, pro samorozvoj nějaký, je to super. A co bude dál, no to asi se uvidí. No.
3: Domluví se všichni v českém jazyku, a nebo by si někdo česky vůbec netroufal?
4: Já si myslím, že jako většinou rozumí, jako, co jste říci.
3: Některé niance jemnosti si asi spíš povíte v japonštině, nebo ne?
4: No ne, tak jako niance jako cítíme, že jsme muzikanty, tak jako...
2: Je nějaký moment nějakého nedorozumění, kdy jste, ačkoliv jste muzikanti, vlastně vůbec nevěděli, co se po vás chce, nebo jste nerozuměli přesně? Vzpomenete si na nějaký takový okamžik nějakého nedorozumění?
4: Já teda ne.
12: My všechno vždycky rozumíme.
2: Tak vy to musíte Čuheji říkat povinně, to je jasný.
12: Já myslím, že se můžeme domluvit vždycky nějak se pochopíme. Máme strašně krásnou skupinu. Já jsem moc hrdá jako koncertní.
2: Proč chcete být v Plzni?
7: Dlouho jsem chtěl pracovat na orchestru v Evropě. Potom jsem měl šanci studovat v Praze na konzervatoři. A pak jsem měl šanci přijít na konkurs tady v Plzni. Tak...
2: Proč vy chcete být v Plzni?
8: Protože mám rád hudbu, tradiční hudbu.
13: Protože mám kolegyně tady a jsem spokojený tady, protože mám ráda český kultur. Čekno je výborný.
10: Je to, mám v Hungary ní tam, Hungary na Budapestu ní tam, ano, ここ de, so, ano, má koncertu master no audition na rte kýte, jaritaj na to motte kimashita.
4: No, tak jako předtím byl v Budapešti, pracoval v orchestru a tady viděl konkurs na místo koncertní mistra, vyhrál to, tak je tady a jsme rádi.
2: Tak děkujeme velice, díky.
1: A naše návštěva Plzeňské filharmonie, kterou posloucháte ve vysílání Českého rozhlasu D-dur, pokračuje.
3: V dirigentské šatně jsme zastihli dvě kontrabasistky, které jsou z Japonska, ale prý mluví perfektní češtinou. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den.
14: Dobrý den. Dobrý den.
3: Řekněte nám japonsky správně vaše jména.
14: Ishikawa Eri. Ichikawa Mayuko desu.
3: Ishikawa, Ichikawa bychom řekli my asi. Jak je to ještě jednou správně?
14: Ishikawa, Ichikawa.
6: Je v tom nějaký významový rozdíl?
14: Ichikawa znamená kámen Ajeka a Ichikawa? Ichikawa je město Ajeka.
6: To jsou velmi poetická jména. Nádherná.
3: Vy obě působíte ve skupině kontrabasu, to znamená, že tam Japonsko má vlastně 50% zastoupení, je to tak?
14: Ano, zatím, jo.
3: Co znamená to zatím? To znamená, že vás přibude?
14: Ano, jeden, my čekáme novýho člena.
6: Co vás sem láká a co vás tu drží? Proč tu jste rádi?
3: Co vlastně Japonce přiměje k tomu, aby šel do Česka a věnoval se tady hudbě?
14: To je moc těžká otázka.
6: Jazykově těžká nebo filozoficky těžká?
14: Oboje. Nevím, jak to mám říct, ale jsme, jako studovali jsme v Japonsku klasickou hudbu a jaká je klasická hudba, je evropská kultura, takže jsme chtěli studovat v Evropě a pak jsme potkali naše profesor, který je Čech, tak jsme začínali studovat v Čechách, v Praze a pak jsme dostali do Plzeňské filharmonie.
3: Plánujete tady v Plzni zůstat natrvalo, anebo to je spíš jenom taková přechodná stanice a pak zamíříte do Evropy úplně jinam, anebo popřípadě zpátky do Japonska? Přemýšlíte o tom takhle?
14: Vůbec ještě nevíme o tom v budoucnu, zatím pracujeme tady a z toho máme radost, takže snažíme se tady.
6: A co vám to radost tady způsobuje nejvíc?
3: Jedna z nich naznačuje jistý proslavený plzeňský nápoj. Odhadl jsem to správně?
14: Ano.
6: Ale to nemůže být jediná věc, to vám nevěřím.
3: Vyhovuje vám to, jak funguje Plzeňská filharmonie? To je orchestr, který dává jednak klasické koncerty a jednak spoustu, dalo by se říct, vybočení mimo žánr takzvané vážné hudby. Líbí se vám to, anebo to je spíš něco, co byste zas tak moc nevítali?
14: Filmová hudba mám ráda. Baví mě to a občas hraju i na basokytaru a to mě baví taky.
6: Je pro vás výhoda, že šéf dirigent je taky japonského původu? Jakože se na něj podíváte a rozumíte si i bez slov třeba?
14: Nebo
6: že by vám třeba víc odpustili, jo? Nějaká chybička? Nebo je naopak přísnější na vás, protože řekne, vy tady reprezentujete to japonské umění?
14: To je těžký. Spíš tak, jako jak jste říkali naposled teďko, na to druhý případ, že to asi
6: trošku
14: já cítím, jako, že přísnější, že musím být takový japonský způsob dobrý.
3: Jaká hudba je vám blízká třeba jako posluchačkám, ani ne tak jako hráčkám, ale prostě co rádi posloucháte z hudby?
14: Určitě Dvořák, třeba když hrajeme to symfonii Dvořáka, tak z toho opravdu mám takovou velkou radost z toho.
6: Takže to není jenom taková pověst, že Japonci milují Dvořáka, Smetanu, vůbec českou hudbu. Opravdu to máte rádi?
14: Ano, ano, máme rádi.
2: Antonín Dvořák, Karneval. Plzeňskou filharmonii řídí Tomáš Brauner.

0: Karneval od Antonína Dvořáka hrála Plzeňská filharmonie. Řídil ji jeden z jejich dřívějších šéfdirigentů Tomáš Brauner.
1: U našeho mikrofonu je teď Jenda Nečaský, violončelista Plzeňské filharmonie, jeden z mladších hráčů, ale přesto už zástupce koncertního mistra. Jendo, dobrý den.
2: Dobrý den. No, k těm mladším patřím, ale už tady taky působím, myslím, teďka to je pátý rok.
0: Takže základní otázka zní, proč jste ještě neutekl?
2: Tak vlastně během těch 5 let jsem se tady vytvořil docela pevné přátelské vazby. Myslím, že to je moc pěkné prostředí u nás. Taky mi záleží na tom orchestru, aby měl budoucnost a aby měl jaksi stálejší členy, který zajišťují určitý zvuk charakteristický potom.
1: Je to orchestr, který snadno a vlídně přijme nového člena? A nebo když sem člověk přijde a je tedy začínající, tak cítí jakousi zvláštní bariéru, kterou potom třeba i nesnadno musí prolamovat?
2: Myslím si, že vždycky, když přijde do jakéhokoliv orchestru nový člověk, tak musí tu bariéru trošku prolomit. Jsou určité způsoby, jak se vlastně prezentovat, nejen hudebně, ale i právě lidsky a kolegiálně. Myslím si, že mám štěstí na violončelovou skupinu. Myslím si, že to bylo hezké, nebo že to je hezké přátelství mezi náma.
1: Jak se v orchestru jako čeští hráči díváte na to mezinárodní složení? Někdo by řekl, že to je jednoznačně plus, a někdo by třeba taky řekl, že orchestr by přece jenom měl být tak nějak národně jednotný, protože na sebe bude lépe ladit a výsledek bude lépe znít.
2: Já si myslím, že důležitější je, aby ten orchestr jako organismus fungoval dlouhodobě. Jakmile se členové střídají, každý konkurs, že se vypisuje vlastně co půl rok, tak potom ten orchestr nemůže získat svůj charakteristický zvuk.

0: Beethovenovu romanci pro housle a orchestr číslo 2 F-dur hráli Bohuslav Matoušek a Plzeňská filharmonie. Řídil jeden z jejich dřívějších šéfdirigentů Ronald Colman.
1: Mezi hráči Plzeňské filharmonie jsme oslovili Karla Paláta, trombonistu a také kustoda. Dobrý den.
2: Dobrý den všem posluchačům Českého rozhlasu D-dur.
1: Vy jste ve skupině trombonistů všichni rovnocenní, anebo tam někdo má jakousi specializaci?
2: Všichni jsou si rovnocenní a všichni mají specializaci. Asi takhle bych to řekl. A samozřejmě máme sekčního vedoucího, sekčního lídra, kterým je Ital Fedele Di Mucci. A podle toho, jak to ti autoři napíšou, tak podle toho si to musíme nějak podělit. V starší hudbě se píše pro altový trombon, tenorový trombon a basový trombon a v modernější hudbě pak se to kombinuje třeba do dvou trombonů, tenorových, jednoho basového. No a v nějaké hudbě těch trombonů i víc, někdy hrajeme ve čtyřech trombonech. Třeba Piráti z Karibiku jsou pro dva tenorové, jeden basový a jeden kontrabasový trombon. Je to různé, je to pestré.
1: A je to tak, že někdo z hráčů má k některému z těch nástrojů blíž?
2: Rozhodně, já jsem bastrombonista. A máme tady třeba kolegu z Irska, Kirena, který hraje úplně na všechny trombony, které snad existují na celém světě. Jak jste se určitě všimli, tak je u nás hodně cizinců. A nás to samozřejmě zajímá, co je sem vede. My to vnímáme jako ten západní svět, že tam jsou ti lidé pořád ještě jako bohatší, že se tam mají líp a kde si, co si. A oni zase vnímají naší zem, Českou republiku, jako opravdu špičku té klasické hudby. A je to pro ně jako čest jet kolikrát nejenom z Itálie nebo z Irska, ale i přes půl země koule do České republiky dělat tuhle tu hudbu. A zajímají nás ty poměry v té zemi. Třeba zrovna v Itálii říkal, že není vůbec snadné tam sehnat jako trvalou stálou práci, což teda ani u nás ne, ale tam je to asi ještě těžší. Říkal, tam pořád člověk chodí na konkurzy a když uspěje v konkurzu, tak vás zvou na kšefty. Ale práci na stálo vám dají orchestry, že byste je na jedné ruce spočítal. Takže oni mají tady bizi alespoň nějaké třeba stability.
1: Vy jste hráčem v orchestru, ale zároveň také kustodem. To je někdy samostatná profese, v tomto případě je to zároveň s hraním v orchestru. Co obnáší práce kustoda?
2: Práce kustoda obnáší to, že muzikant přijde, o nic se nestará, sedne na židli a hraje. Má připravené noty, má připravený pult, má připravený stojánek, musí se to někam převést, připravit, udělat jim nějaký komfort, vědět, co se má kam zbalit a přivést, nic nezapomenout. A když to zapomenout, tak to hold nějak vyřešit. No. Ale krásně se to doplňuje, protože ta příprava je před hraním, pak je hraní a pak je zase ta likvidace té akce, takže ono se to doplňuje, navazuje to na sebe, nepřekrývá se to. Takže je to dobrá kombinace, si myslím, pro hudebníka a já jsem hrozně rád, že jsem se k tomu takhle dostal. Mě to baví, obě ty práce mě pořád strašně baví.
1: Když chystáte ostatním hráčům noty a zároveň jste také hráčem, jsou na vás ti ostatní spíš vlídnější anebo jsou naopak přísnější a hned vám vynadají, když neuděláte něco úplně perfektně?
2: Teď v poslední době už se ono ty stará archivářka, takže já už pak přijdu k hotovýmu, vezmu jenom ty desky a hodím je na pult, ale ještě nedávno jsem všechny tyhle věci z toho zákulisí dělal sám. My tenkrát jsme tady byli s kolegou Davidem Šoltézem a my jsme to měli rozdělený vždycky, když si chtěl někdo na něco stěžovat, tak jsem ho poslal za nima a když mě chtěl někdo za něco pochválit, tak jsem říkal, tady jsem. Měli jsme to spolu takhle rozdělený.
1: Doporučil byste nějakou nahrávku plzeňských filharmoniků?
2: Určitě bych doporučil. Během covidu, když jsem nemohl moc hrát, tak jsem se snažil aspoň poslouchat. Jsem objevil na YouTube opravdový takový skvost, který byl natočen už před více než 30 lety, když jsem tu byl ještě jako výpomoc. A byla to antická symfonie Charlesa Maria Vidora, což je dílo, které jsem od té doby nikdy nejenže nehrál, ale ani nikdy neslyšel, neviděl, že by ho někdy někdo hrál. V Altenbergu tenkrát probíhal varhaní festival a my jsme na závěr toho varhaního festivalu hráli tohle veledílo. A moc rád na to vzpomínám a vždycky, když přijde nový šéfdirigent, tak mu říkám, hele, tady tenkrát jsme hráli tuhle věc, prosím tě, zkuste to nějak zrealizovat, abych si to ještě v životě někdy zahrál. Tak já doufám, že se toho ještě do důchodu jednou dožiju. Dovolím si to ještě jednou zdůraznit a zopakovat. Antická symfonie Charles Maria Vidor.

0: Na doporučení trombonisty plzeňských filharmoniků jsme poslouchali jednu ze starších nahrávek plzeňského rozhlasového orchestru, v tomto případě pod německým názvem Radio Symphonie Orchestr Pilsen.
1: Provedení řídil Volker Hempfling. Byla to antická symfonie Charlese Marie Vidora, francouzského skladatele a varhaníka přelomu 19. a 20. století. U nás, myslím, známe jeho varhaní tokátu, ale symfonickou tvorbu prakticky ne.
0: Však taky nebylo nikterak snadné se k téhleté nahrávce vůbec dostat. Naštěstí v Plzni jsou všichni velmi ochotní. A ještě připomínáme, že posloucháte Český rozhlas D-dur.
2: Na návštěvě u Plzeňské filharmonie si povídáme s šéfdirigentem Plzeňské filharmonie Čuhejem Iwasakim. Čuheji, v Česku mají orchestry tradičně problém s koncertními sály, protože většinou žádný pořádný koncertní sál v Česku nemáme. Jak je na tom Plzeňská filharmonie, co se koncertních sálů týče?
3: Blbě. Nemáme sál. Musíme zkoušet jinde, než kde koncertujeme. Městská beseda je překrásná budova, ale není to udělaný jako koncertní sál a hlavně je to malý.
2: Já si tak říkám, jak se asi na tu situaci s českými koncertními sály dívá někdo, kdo je z Japonska. O Japonsku my totiž máme představu, že tam koncertní sály vůbec nejsou problém, naopak. Lze vůbec učinit takové srovnání?
3: Sály v Japonsku jsou většinou jako krásných, jsou dobře udělaní. Tuším, že to je asi prostě rozdílný financovaný systém.
2: Má Plzeňská filharmonie z pohledu šéfdirigenta nějaké zvláštní výhody a třeba také nějaké zvláštní nevýhody? Lze se na ten orchestr tímto způsobem podívat?
3: My dirigenti jsme něco podobného jako trenér v hokejovém týmu. Bohužel máme omezený čas, to znamená, když je jeden trenér dlouho v týmu, tak už nemůže vykonávat práce tak dobře jako na pořád, protože každý trenér má silnější stranu a slabší stranu a my to dirigenty máme velmi podobně. Tím pádem musíme být zvyklí, nepracovat na jiném místě celý život, ale musíme akceptovat styl života, že jako změna je součást mého života. Prostě teď moje práce je, aby Plzeňská filharmonie mohla hrát nejlíp v rámci možnosti. Na to si prostě soustředím a pak se vidí.
2: Když občas dirigujete nějaký jiný orchestr, než je Plzeňská filharmonie, posuzujete určitě kondici, v jaké se ten orchestr nachází. Je ten dojem váš zpravidla ten, že si říkáte, Plzeňská filharmonie je na tom zatím lépe? A nebo je to tak, že si říkáte, o, toto je špičkový orchestr a až se vrátím ke svému, tak tam budeme muset mnoho dohánět. Co je častější?
3: Nevím, protože abychom usuzovali kondici orchestru, tak musíme taky ohlednit to, jak ten orchestr cítí se mnou. Orchestr může být skvělý, ale nemusí se cítit se mnou dobře. Nebo naopak, nemusí být tak špičkový orchestr, ale může se mnou cítit výborně, tím pádem dávají fakt skvělý výkon, nebo jako nadprůměrný výkon, nebo opačně. A to nemůžu jako objektivně říct. Ono, každý orchestr má slabší stranu jinou. Prostě naše práce je jako vnímat tu slabší stranu, kterou má každý orchestr absolutně jinou a pracovat na to, abychom mohli hrát tento týden nejlíp. Abych si řekl pravdu, moc nad tím nepřemýšlím. Prostě moje práce je dirigovat nejlíp v tomto týdne.
0: Jedna věc je, jak se orchestr cítí s vámi, druhá věc, jak se vy cítíte s orchestrem. Kdy jsou momenty, že vám to zajiskří v oku a řeknete si, jo, teď je to perfektní. Dneska třeba na zkoušce to tak bylo? Přiznejte se. Už jste se v podstatě přiznal.
3: No, tak dneska to bylo takový velmi filozofický, ale to je taky součást života.

0: Plzeňská filharmonie s Čuhejem Ivasakim hrála Pilky z lašských tanců Leoše Janáčka. Na návštěvě, kterou sledujete ve vysílání Českého rozhlasu D-dur.
1: A ptáme se šéfdirigenta Plzeňské filharmonie Čuheje Ivasakiho, japonského dirigenta, alespoň původem, jaké teď udržuje kontakty s Japonskem. To, že jste teď českým dirigentem Čuheji, znamená, že už nemáte s Japonskem žádný kontakt, anebo ještě v nějakém kontaktu jste?
2: Tak jsme v rámci jednoho planetu. Vzduch máme společnou, tak řekl bych, že aspoň nějaký kontakt s Japonskem určitě mám.
1: A taky přibývá značně japonských hráčů ve vašem orchestru. Vy je sem lákáte, nebo chodí sem sami, nebo to vzniká tím konkurzním procesem?
2: Některým jsem řekl, že je konkurs, některý přišli náhodně. To je jak kdo.
0: Používáte tu a tam při komunikaci s orchestrem japonštinu, když potřebujete těm japonským hráčům nebo hráčkám říct něco, čemu nechcete, aby ostatní rozuměli? Já si třeba umím představit, že bych byl v té situaci, kdyby mi rozuměla jenom část orchestru a já bych jim velmi jadrně vynadal. Ostatní by sice z mé gestikulace pochopili, že asi se rozčiluju, ale netušili by, která slova jsem použil. Dá se taková situace vysledovat i tady u vás s tou japonštinou a s těmi japonskými hráči?
2: Ne, protože já chci, aby orchestr rozuměl všechno, co já říkám. Já si myslím, že moje práce je důvěřovat své spoluhráči. Protože když nedůvěřuju je, oni nebudou důvěřovat mě. A když jako si navzájem nevěříme, tak nemůžeme hrát hudbu. Protože hrát hudbu je dávání kusu duše. To je základ, abych mohl vůbec být dirigent jakéhokoliv orchestru. Když jako začnu dělat nějaký triky, tak si myslím, že to je začátek konce.
1: Doporučíte nám ještě něco k poslechu?
2: Z posledního abonentního koncertu, kde jsme hrají Mou vlast, doporučil bych Vltavu nebo Blaník. Se mnou oni to hrají celkem třikrát, no vícekrát. A já si myslím, že ten poslední abo, co jsme hrají v besedě v březnu minulého roku, to šlo asi nejlíp ze všech.

0: podání plzeňských filharmoniků, které řídil jejich šéfdirigent Čuhej Iwasaki. Ve vysílání Českého rozhlasu D-dur pobýváme na příjemné návštěvě.
1: V kanceláři Plzeňské filharmonie si teď povídáme s jejím vedoucím, Zdeňkem Hazrou, který je původní profesí historik a zároveň je také projektovým manažerem Plzeňské filharmonie. Zdeňku, jeden z těch projektů, který se objevil při tvém nástupu, byly historické reflexe. Co to obnášelo?
2: Jednalo se o mimořádnou koncertní řadu, která byla rozložena do dvou sezón v letech 23-24. A její zaměření spočívalo v připomínání, reflektování, jak zní její název, různých událostí našich novodobých dějin. Ostatně v tomto je Plzeňská filharmonie svým způsobem v českém prostředí unikátní, protože obdobnou spolupráci jsem měl možnost s filharmonií navázat už v roce 2015, kdy jsme si připomínali události, které jsou dneska víc než aktuální, to znamená dění v sovětském Rusku a dnešním Rusku, dezinterpretací minulosti, stalinské minulosti, porušování lidských práv a podobně. Tehdy jsme si říkali, nebo někteří nám říkali, to přece není tak vážné, přeháníte a uteklo pár let a podívejme se, jaká je situace v Evropě a ve světě. Ale pokud jde o samostatnou koncertní řadu historické reflexe se pokusily připomenout několik vybraných osobností, událostí, fenoménů našich novodobých dějin, například osudy plzeňského rodáka, kardinála Josefa Berana. Plzeňská filharmonie při té příležitosti vystoupila v katedrále svatého Bartoloměje zde v Plzni. Byli jsme u otevření památníků letů u Písku, tedy reflexe romského holokaustu. Opakovaně vystupujeme i mimo tuto koncertní řadu v památníku Terezín. Účinkovali jsme v prostorách Senátu, parlamentu České republiky, kdy jsme vzpomenuli roli české šlechty v době nacistické okupace a zejména její protinacistické postoje. No a toto putování jsme uzavřeli v areálu zámku v Křimicích, který patří Lobkovicům. To byla taková symbolická tečka za touto koncertní řadou v létě 2024, kde jsme interpretovali slavnou pátou osudovou symfonii Ludvíka van Beethovena, a to nikoli náhodou, protože rod Lobkoviců patřil k mecenášům řady umělců a Beethovena nevýjímaje. A ta pátá symfonie je jedna z několika, kterou Ludvík van Beethoven věnoval Františku Maximiliánovi, sedmému knížeti z Lobkovic, a kde jinde toto dílo uvést, než právě v prostředí spojeném s rodem Lobkoviců.
1: A kde jinde také to dílo uvést, než ve vysílání Českého rozhlasu D-dur? Nahrávku Beethovenovy osudové symfonie s Plzeňskou filharmonií ovšem nemáme, tak Plzeňskou filharmonii nahradíme, doufejme, že docela důstojně. Berlínské filharmoniky řídí Herbert von Karajan.

0: Dozněla symfonie číslo 5 C-moll, zvaná Osudová, opus 67. Berlínské filharmoniky řídil Herbert von Karajan.
1: Ale my už pokračujeme v návštěvě u Plzeňské filharmonie a dál procházíme velmi pěknou a historicky významnou budovou na plzeňském náměstí Míru, kterou společně obývají Český rozhlas Plzeň a Plzeňská filharmonie.
2: Právě jsme vstoupili do další z kanceláří v Plzeňské filharmonii. Sedí tu Jakub Truneček, vedoucí koncertního oddělení. Dobrý den, Jakube.
3: Dobrý den.
2: Co všechno máte na starosti?
3: Co všechno mám na starosti? Tady v tom pracovním nepořádku se snažím produčně zajistit především solisty, dirigenty. Mám na starosti přípravu smluv, nejenom tedy s těmi solisty, ale i s našimi výpomocemi, když potřebujeme rozšířit orchestr. Mám na starosti výkazy, přípravu podkladů pro osu. Taky vlastně s kolegou dáváme dohromady kruh přátel hudby tady v Plzni, Smetanovské dny. Určitě jsem zapomněl na spoustu věcí a tohle tak na první dobrou mi napadá.
1: Vy máte před sebou dva počítačové monitory, na jednom z nich je otevřený jakýsi program Festival Smetanovské dny z části v japonštině. Dokážete v tom opravit chybu?
3: Tady v tom asi ne, ale je pravda, že jsem se začal učit japonsky trošku, protože když jsme byli v roce 2025 s orchestrem v Japonsku, tak jsme tam narážili na takovou jazykovou bariéru a něco jsme tam řešili se světlama, něco technického a pan dirigent to třeba vyřešit a já jsem si stěžoval, že to vyřešit nemůžu, protože nikdo nemluví anglicky a on se na mě trochu rozčílil a říkal, tak se taky trošku nauč japonsky a nestěžuj si pořád. Takže jsem se začal učit jakoby japonsky a musím říct, že mám dole jakoby šanci to i procvičovat, protože japonský kolegy tady máme, takže trošku pár frází už umím, ale tenhle program bych nedokázal opravit. Ne?
2: My když jsme počítali, kolik má Plzeňská filharmonie zastoupeno národností, došli jsme k číslu 13, to byste měl umět 13 jazyků. Ta vaše profese umožňuje, myslím, takový zajímavý typ zážitku. Vždycky jednáte s nějakým solistou, znáte ho z takového toho pracovního pohledu a někdy taky z toho administrativního pohledu a pak jdete na koncert a tam ho sledujete jako solistu. Není on to někdy takový dvojzážitek?
3: Určitě, určitě ano. No, často vlastně, když se domlouvá ty smlouvy nebo organizační záležitosti toho, jak přijede, jak bude vlastně vypadat ten týden, co on tady s náma stráví, tak často nekomunikujeme přímo s tím umělcem, ale vlastně s nějakou agenturou nebo s lidmi, kteří ho zastupují. Samozřejmě tak lítají různé podmínky a různý, jak to musí být nastavený a jak je to prostě hvězda, musíme se k tomu postavit. No a pak se samozřejmě často stane, že přijede vlastně člověk, který je na té osobní rovině hrozně fajn a vůbec neodpovídá tomu popisu, působí pak samozřejmě jako úplně normální, fajn člověk.
2: Ale prozraďte, jsou všichni opravdu příjemní a působí jako fajn, anebo se občas, a nemusíte jmenovat samozřejmě, setkáváte i s někým, kdo je ale krajně nepříjemný?
3: Jako nechci říct, že úplně krajně nepříjemný, ale jsou samozřejmě solisté nebo dirigenti, kteří jsou nároční, že jsou nároční a vymýšlí se takový vlastně jakoby věci, které třeba za mě už trošku jako překračují vlastně nějaký jakoby to hranice, co si myslím, jakože co jsme samozřejmě schopní zařídit nebo co bychom měli. Takže nechci říct, že úplně nepříjemně, ale samozřejmě jsou lidi, se kterými se pracuje líp a se kterými se pracuje hůř, ale myslím si, že máme štěstí, že ty, kteří jezdí k nám, tak jsou většinou milí a spolupracujeme se s nimi dobře.
1: Už se vám stalo, že vás někdo ale opravdu z toho neměl rád a pak jste ho zažil nebo viděl a hlavně slyšel? A řekl jste si, ale jo, on to fakt umí, stálo to za to.
3: Stalo. Já teda asi jmenovat takový nebudu, ale často jsou to třeba zpěvačky, kteří prostě třeba přijedou a teď mají nějaké požadavky na hotely, takže člověk to nějak řeší, musí to být bez koberců a takový speciální požadavky. A pak přijedou a vlastně zjistí, že se jim to vlastně vůbec nelíbí, takže se vlastně musí operativně řešit spoustu dalších věcí a pak si říká, že se má zapotřebí, ale pak opravdu třeba přijdou na to pódium a je to zážitek. Takže určitě ano.
0: Antonín Dvořák, Serenáda pro dechové nástroje D-moll, opus 44, první věta. Hraje Plzeňská filharmonie, dirigent Tomáš Brauner.

0: První větu ze serenády pro dechové nástroje D moll opus 44 hrála Plzeňská filharmonie, řídil její někdejší šéfdirigent Tomáš Brauner.
1: Během naší návštěvy u Plzeňské filharmonie procházíme jednotlivé kanceláře a zavítali jsme také k produkční Báře Dvořákové. Dobrý den, Báro.
2: Dobrý den.
1: Vy máte, tuším, na starosti hlavně zahraniční zájezdy Plzeňské filharmonie.
2: Spíš je to tak, že si tak tu práci dělíme s kolegama. Produkční v minulosti ten člověk, ten zaměstnanec tady měl na starosti veškerý chod koncertní, ale v posledních letech mám naštěstí ještě kolegu, který zajišťuje provoz, takže tu technickou část a já spíš tak jako jsem do toho orchestru, že se starám o hráče a jednotlivé hudebníky.
0: Takže vy jste ta osoba, která ví, kdo s kým chce sedět v autobuse a v žádném případě nechce sedět v autobuse.
2: A asi tak, docela mám o tom přehled, i když tomu mi taky pomáhá ještě inspektor orchestru Vítek Hošek, takže vlastně ten dělá zasedáky do autobusu, takže tak jako společně se snažíme i ty rooming listy dávat dohromady.
1: A vy pak taky musíte asi řešit takové ty věci, jako jestli mohou spát hráči po více lidech na jednom pokoji, nebo každý musí mít svůj vlastní hotelový pokoj.
2: No, tak to právě taky narážíte na kámen úrazu velký, co tady řešíme, že se snažíme ty rooming listy vymyslet, co nejlépe to jde, ale máme i single pokoje, i double. Snažíme se to vymyslet tak, aby pohromadě mohly být ty, kterým to nebude tolik vadit, ale samozřejmě je spousta prvních hráčů, starších hráčů, kteří by si zasloužili jednolůžkový pokoj a je to potom těžké dát dohromady.
1: Jak často vlastně vyjíždí Plzeňská filharmonie do zahraničí? Je to z vašeho pohledu spíše vzácné, anebo je to z vašeho pohledu pořád?
2: Z mého pohledu je to docela často. Zrovna myslím, že náš orchestr vyjíždí za tu sezónu hodně. Ten podzim je takový klidnější v tomhle, ale jakmile začne prosinec, tak už jedeme v podstatě až do dubna.
0: A z vašeho pohledu, když se začne hrát a probíhá koncert, tak je to ten moment, kdy vy jakožto produkční si můžete sednout a odechnout si a říct si, teď si to poslechnu, a nebo ve chvíli, kdy se hraje, tak vám už hlavou jde, až to skončí, tak bude muset tohle.
2: No, asi bych si mohla takhle sednout, ale mě to jako nervy úplně nedovolí, takže já vlastně, i když tam sedím, tak já vlastně vždycky jsem v takovém jako napětí, že vždycky přemýšlím nad tím, co by se mohlo stát.
0: A co by se mohlo stát?
2: No, tak třeba v lednu jsme měli chřipkovou virózu v orchestru, takže bylo špatně asi 15 lidem, takže se nám stalo, že i vybíhali z pódia a tak, takže jsme jako řešili medikamenty, rozdávali prášky a snažili se to nějak udržet.
1: A váš vztah k hudbě je takový, že chodíte na koncerty sama a dobrovolně, anebo je to povinnost a jenom povinnost?
2: Tak vlastně já jsem v dětství, já jsem vlastně vyrůstala s filmovou hudbou, takže já jsem vlastně vyrostla na tom, co teď jako děláme v práci. I jsem měla takový období, kdy mě hodně bavil Mozart, takže já jsem úplně neposlouchala to, co moji kamarádi na základce nebo na střední. A to jsme i s kamarádkou jezdili na koncerty do Rudolfína. Vlastně přesně to, co pro mě byla taková modla, tak teď dělám. Už teda na to mám úplně jiný pohled. Už se mi to trochu jako poupravilo, ale teďka, když už poslouchám koncerty v práci, tak už mimo práci vlastně na další tolik nechodím.
3: Teď si poslechneme snímek ze soutěže Pražského jara v roce 2008. Plzeňská filharmonie totiž s Pražským jarem pravidelně spolupracuje a nejúspěšnější soutěžící doprovází na koncertech vítězů.
0: V roce 2008 tu získal třetí cenu hoboista Jan Souček. Spolu s Plzeňskou filharmonií, kterou řídil Jiří Malát, hrál koncert pro hoboj a orchestr C-dur Wolfganga Amadea Mozarta.

0: Koncert pro hoboj a orchestr C-dur Wolfganga Amadea Mozarta hráli Jan Souček a Plzeňská filharmonie, kterou řídil Jiří Malát. Byl to snímek ze soutěže Pražského jara v roce 2008, kde Plzeňská filharmonie tradičně doprovází finalisty.
1: Další, koho při naší návštěvě Plzeňské filharmonie navštívíme, je Jaroslav Seidl, produkční. Křižuje se, když nás vidí s mikrofonem. Vy nerad mluvíte pro Český rozhlas, pane Seidle?
2: Tak nejsem úplně zvyklý dávat rozhovory takhle do éteru. Jsem z toho trochu nervózní, přiznám se.
1: Vaše profese je jednoduše nazvána produkční. Co to znamená?
2: V podstatě bych řekl, že já mám na starosti technicko-logistické zajištění vystoupení Plzeňské filharmonie. To znamená dát dohromady nějaké požadavky ohledně toho, jak to bude na místě vypadat, jakým způsobem postavíme pódium, co všechno na to potřebujeme, židle, pulty, lampičky a nějakým způsobem zařídit, zajistit odvoz nástrojů a odvoz tady toho vybavení prostě na místo. Zařídit vykládku, postavení, po koncertě zase zbalení, nakládku.
1: A pak máte, myslím, na starosti také evidenci nástrojů a musíte řešit poškození nástrojů. Jak moc často se stane, že řešíte poškozený nástroj?
2: Nedávno se nám stalo, že prostě spadnul hudební nástroj na zem, nehoda, který je prostě čas od času určitě dojde, takže se musel řešit opravu fagotu, který spadl na zem a poškodil se. Samozřejmě hudební nástroje jsou velmi citlivé na vlhkost, na teplotu. Při přepravách na delší vzdálenosti prostě může docházet k výkyvům, jak v té teplotě, tak v té vlhkosti může dojít k nějakému prasknutí nebo nějakému takovému poškození. To se občas stává, to občas řeším.
1: A tady v Plzeňské filharmonii hráči mají většinou filharmonické nástroje, tedy erární, jak bychom řekli, anebo používají čím dál tím víc svoje vlastní nástroje?
2: No, ono je to zhruba tak půl na půl, když to odhadnu z hlavy. Spoustu menších nástrojů, jako třeba housle, violy, jsou většinou v majetku jednotlivých hudebníků a ti si i většinou zajišťují přepravu těch nástrojů sami, nedají to z ruky.
1: Prozraďte ještě, jaký je váš vztah ke klasické hudbě? Chodíte na koncerty Plzeňské filharmonie dobrovolně?
2: Tak, dřív jsem chodil na koncerty nejen Plzeňské filharmonie dobrovolně, teď už to mám i v povinnosti. Ale každopádně filharmonickou, respektive klasickou hudbu jsem měl vždycky rád. Teď těch koncertů mám víc než dost.
3: Děkujem.
2: Jo, a písničku mi nepustíte.
3: Vy si o nějakou řeknete.
1: Chcete doporučit nějakou, co byste chtěl slyšet?
2: Já teda z klasiky mám rád impresionismus, romantismus, mám hodně rád Bohuslava Martinů, ale momentálně bych měl chuť na Arama Khachaturiana Gayané, slavný baletní svitu, přesně tak.

0: baletní svitu Gajané hrál státní akademický symfonický orchestr Sovětského svazu a provedení řídil sám skladatel Aram Chačaturian.
1: Mimochodem, Aram Chačaturian svého času také pobýval u Plzeňské filharmonie, stejně jako teď my, ve vysílání Českého rozhlasu D-dur.
0: Zatímco z velkého orchestrálního studia k nám přeznívá zkouška,
1: tak procházíme skrze šatnu do malé místnostky, ve které sídlí archiv Plzeňské filharmonie a královnou archivu je Masako Kocu. Dobrý den.
2: Dobrý den, dobrý den.
1: Vy, paní Kocu, pocházíte z Osaky, je to pravda?
2: Není to pravda. Přesně pocházím z ostrova Awaji, který je mezi Honšu a Šikoku.
1: A to, že takhle dobře mluvíte česky, to vzniklo jak? Vy jste studovala v Česku?
2: Ano, studovala jsem hudební vědu.
1: Co obnáší vaše práce? Lze to nějak ve stručnosti charakterizovat?
2: Ano, tak velmi stručně. Připravuju noty.
0: A co to znamená, co to obnáší připravovat noty? Znamená to vědět přesně, kam sáhnout, kde to najít?
1: Kolem nás vidíme spoustu krabic, ale to samozřejmě určitě nebudou zdaleka všechny noty.
2: Ano, tady je nepořádek.
0: Ne, tady není nepořádek, tady je to úplně v pořádku, tady je archiv.
2: Tak když máme plán na příští sezónu, tak objednám notové materiály, případně některé materiály máme v archivu, případně něco vytisknu z PDF a tak dále. Tak.
0: To vypadá, že to je vlastně lehká práce.
2: No, ano, velmi lehká práce.
0: Co jí komplikuje, když na to přijde, že se něco komplikuje?
2: Vždycky se něco stane.
0: A co to je?
2: Například máme nějaké noty v archivu, ale jsou staré a nečitelné, nebo nemůžeme si sehnat nějaké noty, nebo některé noty jsou drahé a tak dále.
0: A to, že jsou některé noty staré a nečitelné, to je jediná komplikace s tou partiturou, kterou z toho archivu vytáhnete. A nebo se klidně může stát, že byste vytáhla partituru, ve které třeba ta kompozice je zapsána v nějakých drobnostech odlišně od třeba nového notového zápisu a je potom potřeba dát dohromady staré partitury, nové partitury a zkontrolovat, jestli jsou tam stejné noty?
2: Ano, ale často se stává, že existuje nakladatelství nebo nějaké vydání, že tam jsou jako chyby a to musím jako opravit.
0: Přímo vy?
2: Ano, ano, ano.
1: Stane se třeba někdy taky, že se navrhne určitá skladba do programu a vy potom řeknete, ale ne, to by bylo příliš drahé, tady máme příliš drahý notový materiál, nemáme na to peníze?
2: To ne. Já jenom jako si zjišťuji, kolik to stojí a pak se rozhodne vedení.
1: Stíháte chodit na koncerty Plzeňské filharmonie, anebo už vůbec ne?
2: Ano, já ráda chodím na koncerty Plzeňské filharmonie.
1: A ještě jednu otázku. Vy prý také ráda vaříte a dokonce pro veřejnost připravujete recepty.
2: Už ne, už na to nemám čas. Vařím jenom pro rodinu.
0: A kdybychom dneska čas měli a vy byste nás pozvala, co byste nám uvařila?
2: Tak bych vám uvařila například jakiniku.
0: A to je?
2: To je jenom grilované maso. Hovězí.
0: Dohodnuto.
1: A kdybyste měla doporučit spíše nějakou hudební nahrávku, která oblast je vám blízká?
2: Teď mě napadá, protože já hraju asi 3-4 roky na violu, tak mám ráda rapsody pro violu a orchestru Bohuslava Martinu, jestli máte nahrávku.
0: Nahrávku máme.
1: Bohuslav Martinů, rapsodie, koncert pro violu a orchestr z roku 1952. První část, moderáto. Hrají Josef Suk a Česká filharmonie, provedení řídí Václav Neumann.

0: Rhapsody, koncert pro violu a orchestr z roku 1952 Bohuslava Martinů hráli Josef Suk a Česká filharmonie. Provedení řídil Václav Neumann.
1: A teď se vrátíme do budovy Plzeňské filharmonie, kde jsme na návštěvě.
0: Na návštěvě ve vysílání Českého rozhlasu D-dur.
1: Když na návštěvu, i když do filharmonie Plzeňské, tak s kávou. Což je milé.
2: Myslím, že ta kancelář, kde nabídnou člověku kávu, to je ta nejlepší kancelář.
1: To v každém případě. S milým úsměvem. Je to milé přijetí s tou kávou, ale zároveň je to přijetí v kanceláři, která je oproti těm jiným prostorám tady v Plzeňské filharmonii, potažmo v budově Plzeňského rozhlasu, atypická. Ve všech kancelářích totiž mají stůl bokem ke dveřím. A tady je taková hradba, jako někde na úřadě.
2: Sídlí tu Ivana Kandlerová, personalistka, a Ivana Žemličková, účetní. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Personalistka je jenom personalistka, anebo tady v Plzeňské filharmonii to znamená ještě kopu práce navíc?
3: Tak tady ta funkce je tak maličko kumulovaná. Určitě to není jenom personalistka, protože kromě personalistiky ještě k mojí činnosti patří správa dotací, co se týká takové té obsahové a formální stránky, a k tomu je ještě jedna milá funkce, a to je asistentka paní ředitelky.
2: Takže to, co jsou běžně tři úvazky, vy tady máte
3: tady
2: v jednom.
3: V jednom, tři v jednom, přesně tak.
2: A ta účetní činnost, tam to bude asi podobné. Účetní oddělení by tu mělo být, ale vy nejste oddělení.
5: Já jsem tady jedna účetní na celou filharmonii a znamená to teda vlastně, že se u mě zbíhají veškeré doklady, faktury, pokladní doklady, potom různé další dokumenty, smlouvy, mzdový účetnictví, vlastně to měsíční zpracování mest přichází sem ke mně. To účetnictví tady je takový specifický, my jsme obecně prospěšná společnost, takže my tady fungujeme ne za účelem vytváření zisku, ale za účelem toho, aby byly smysluplně využitý vlastně finanční prostředky, které máme z velké části, nebo největší část toho tvoří dotace našich příjmů, a pak menší část vstupný z našich koncertů a různých jiných akcí. Takže já připravuju právě ty čísla.
1: Publikum obdivuje šéf dirigenta, zvuk orchestru, solisty, jak krásně hrají nebo zpívají. Já teda, dámy, obdivuju vás v Plzeňské filharmonii, protože ty stohy těch tabulek, čísel, toho všeho, co zdánlivě je tak strašně daleko od toho kumštu, tak to obdivuju vlastně nejvíc. Je to daleko od kumštu nebo není? Jak moc tam to spojení s tou muzickou částí jako může být?
5: No tak dá se říct, že to trošičku je daleko a není, protože vlastně naše práce nemůže fungovat bez té části toho orchestru, a orchestr, pokud nemá připravenou tuhle tu administrativní část od celého našeho managementu, tak vlastně by nemohl fungovat samostatně, nedá se to oddělit. Musí to fungovat a být všechno jako v souladu, aby vlastně vzniknul potom ten krásný projekt, který můžou ty diváci obdivovat potom.
2: A stíháte vy vůbec něco z toho koncertního provozu zažít jako posluchačky? Dostanete se někdy na koncert, a pokud se na něj dostanete, vychutnáte si ho?
3: Tak určitě se dostaneme, přiznáme se teda, že asi nechodíme tak, jak bychom chtěli, nebo určitě nechodíme na všechny tak jako kolegové. Oni to mají, když to řeknu, jako povinnost, my to máme jako zážitek, takže chodíme, i když samozřejmě, když je potřeba pomoc, u nás to tady funguje, takže každý, kdo má ruce a nohy, tak všichni děláme všechno. Ale určitě si ho vychutnáme, a je to vlastně, to je ta odměna. Protože my tady sedíme v těch tabulkách a v těch číslech a moříme se, a někdy toho máme fakt dost, ale potom, když člověk je v tom sále, slyší tu muziku, slyší ty lidi, jak tleskají, a ví vlastně, že on je toho součástí a že bez něj, teď to teda nebude znít úplně skromně, ale bez něj by to nebylo, tak to je ten pocit, co za to stojí, a to je to skvělý.
0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě. Jsme na návštěvě u Plzeňské filharmonie, ale uděláme teď malé odbočení. A to k jednomu legendárnímu komornímu uskupení, které má s Plzeňskou filharmonií nemálo společného.
2: Je to české Noneto a ředitelka Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová o něm docela dost ví.
4: České Noneto je jeden z nejstarších komorních souborů na světě. Jeho vznik se datuje do roku 1923-24 a v podstatě jsme měli České Noneto jako rezidenční orchestr, když slavilo své sté narozeniny, takže jsme pokryli dvě sezóny, tak aby nám to vyšlo a aby takový významný soubor dostal příležitost provést své klenoty. V souvislosti se smetanovskými dny to určitě byly české tance v úpravě Františka Hertla, což je také raritní úprava.
2: Naším hostem je také fagotista českého Noneta Pavel Langpaul, jeden, myslím, z nejletitějších členů Noneta. Dobrý den.
6: Dobrý den.
2: Jak jste dlouho hráčem českého Noneta?
6: Já si myslím, že to bude 32 let.
2: A co se kolegů týče, jste tam nejstarší a nejdéle, nebo jsou tam někteří, kteří jsou tam ještě výrazně delší dobu?
6: Můj kolega a spolužák z konzervatoře, flétnista Jiří Skuhra, přišel do českého Noneta, myslím, o půl roku dříve.
2: Jak snadno nebo nesnadno se dává dohromady repertoár pro české Noneto? To je přece jenom soubor s poněkud raritním uskupením a složením?
6: Tak v dnešní době my máme velmi bohatý archiv, který byl vlastně rozšiřován našimi předchůdci. Musím říct, že na začátku, vlastně když soubor vznikal, tak tam opravdu byl problém s tím repertoárem, protože vlastně originální posaz Nonetu vlastně nebyl, kompozice nebyly napsány.
2: Zatímco teď už asi leckdo píše pro Noneto a možná pro české Noneto také mnozí skladatelé psali a píší.
6: Ano, naši předchůdci iniciovali vznik mnoha skladeb a myslím si, že není českého skladatele, který by nenapsal Nonet.
4: Já jsem se třeba ve své diplomové práci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zabývala tímto tématem a vůbec kompozicemi dedikovanými právě českému Nonetu. A tak jsem zkoumala, jak se vlastně vyvíjela ta technika, ať to byl teda skladatel Jan Novák nebo Alois Hába, Bohuslav Martinů, Jan Tausinger, Svatopluk Havelka a další. Ale tady je i významný archiv českého Noneta. Měla jsem tu možnost a čest se svými kolegy se pověnovat tomuto archivu a je tam celá řada titulů a je na tom vidět, jak se české Noneto stalo takovým ústředním zájmem pro ty skladatele a to, jak šla doba a to trvá dodnes a to je prima.
2: A kterou hudební nahrávku bychom si teď ve vysílání Českého rozhlasu D-dur měli poslechnout? Samozřejmě v podání českého Noneta. Co nám Pavel Langpaul doporučí?
6: Rád bych doporučil Nonet Josefa Bohuslava Förstera. Skladba byla napsána v jeho 71 letech, ve zralých letech, a také to byla první objednávka českého Noneta na kompozici.
2: A vy jste ji teď nahrávali v Českém rozhlase, pokud se nepletu?
6: Ano, je to jedna z posledních nahrávek pro Český rozhlas.

0: Nonet Josefa Bohuslava Förstera hrálo české Noneto, jeden z nejstarších komorních souborů na světě, který u příležitosti z tého výročí své existence byl rezidenčním souborem Plzeňské filharmonie.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu D-dur pokračuje návštěva u Plzeňské filharmonie. V této chvíli se na okamžik vrátíme do ředitelny, neboť jsem zavítal na návštěvu vzácný a zajímavý host. Přiznám se, že pro mě vlastně i trochu nečekaný. Štěpán Turnovský, dlouhá léta fagotista vídeňských filharmoniků a také profesor na Univerzitě hudby a dramatických umění ve Vídni. K Plzeňské filharmonii tedy zavítal člen legendárního světového orchestru. Dobrý den.
2: Dobrý den, těší mě, že tu můžu s vámi být.
1: Co vás vlastně přivedlo do Plzně? Odhaduji, že jistá souvislost by mohla být v tom, že váš tatínek, dirigent Martin Turnovský, tu strávil docela významnou část svého života.
2: Ano, to je správně. Otec tu byl část svého života a já jsem vlastně jezdím teď místo něj. A já vážím se to tady být, že tady můžu jeho ducha nebo zažít trochu, jaký to tady bylo.
1: Jak dlouho jste vlastně působil u vídeňských filharmoniků?
2: U vídeňských filharmoniků jsem byl 46 let, od 19 do 65. Tak jsem tam strávil čtvrt času celý vídeňské filharmonie.
1: Jestliže je někdo členem vídeňských filharmoniků, je členem vídeňských filharmoniků navždy, anebo je to nějakým způsobem omezeno?
2: To je omezeno. My jsme taky angažovaní v opeře hlavně a v opeře, to je státní podnik, musíme v 65 do penze.
1: Takže dnes jste vlastně emeritním vídeňským filharmonikem, anebo se ten titul vídeňský filharmonik už nesmí používat?
2: Asi se smí používat. Někdy to pomůže, ale já už to nepoužívám.
1: Jaké dirigenty jste zažil během svého působení?
2: No, zažil jsem jich hodně, velice dobrých. Já jsem jeden z mála, který zažil ještě ty starší velký jména jako Karajan, Karl Böhm, Bernstein, Carlos Kleiber. Na ty samozřejmě rád vzpomínám.
1: A kdybyste měl doporučit pro posluchače Českého rozhlasu D-dur nějakou pěknou nahrávku, která by to byla?
2: No, samozřejmě jich víc a je těžko nějakou vybrat. Já si vzpomínám na jednu nahrávku, na které jsem měl velký, jak bych to řekl, úkol hrát, což je symfonie 9. od Šostakoviče, buď s Scholtym, s George Scholtym, nebo s Bernsteinem. Obě dvě jsou dobrý.
0: Máme k dispozici tu s Bernsteinem, takže Dmitrij Šostakovič, symfonie číslo 9 S-dur v provedení vídeňských filharmoniků. A to významné fagotové solo v předělu 4. a 5. věty hraje Štěpán Turnovský.

0: Poslouchali jsme symfonii číslo 9 S-dur Dmitrije Šostakoviče. Hráli vídeňští filharmonikové, provedení řídil Leonard Bernstein.
1: Byla to nahrávka, kterou nám doporučil emeritní fagotista vídeňských filharmoniků Štěpán Turnovský během své návštěvy u Filharmonie Plzeňské.
0: A byla to nahrávka, kterou také my svoji návštěvu Plzeňské filharmonie zakončíme. Byla to návštěva příjemná. Poznali jsme spoustu dobrých muzikantů a milých lidí a rádi se k Plzeňské filharmonii budeme vracet.
1: Potvrzuji. Ve vysílání Českého rozhlasu D-dur se teď loučí Tomáš Černý
0: a Pavel Ryáček.
2: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, máte naladěnou stanici D-dur a od mikrofonu vás zdraví Krištof Spirit. Budu vaším průvodcem ve vysílání v následujících 4 hodinách. A znít budou díla například Wolfganga Amadea Mozarta, Roberta Schumana, Johanna Nepomuka Humla, Johanna Sebastiana Bacha, Claude Debussyho, Johna Sheparda, Ernesta Chaussona a nebo také Otakara Ostrčila. Nejprve ale hudba Wolfganga Amadea Mozarta. Svůj koncert pro hoboj a orchestr C-dur zkomponoval Mozart na jaře roku 1777 v Salzburku pro hobojistu Giuseppa Ferlandise, člena salzburského dvorního orchestru. Nám koncert zahraje německá hobojistka Xenia Leffler a spolu s ní Akademie staré hudby Berlín.

Poslouchali jsme koncert pro hoboj a orchestr C-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Hráli Xenia Leffler a Akademie staré hudby Berlín. Řídil Bernhard Fork. Na stanici D-dur

nás teď čeká stěžejní komorní dílo raného romantismu, klavírní kvintet S-dur Roberta Schumanna. Zatímco jeho předchůdci většinou komponovali klavírní tria nebo kvartety, Schumann byl prvním významným skladatelem, který zkomponoval dílo pro tak přirozené obsazení, jakým je kombinace klavíru a smyčcového kvarteta. Hrají Isabel Faust a Anne Katharina Schreiber na housle, Antoine Tamesty na violu, Jean-Kien Keiras na violončelo a Alexandr Melnikov na klavír.

0: Klavírní kvintet S-dur Roberta Schumana dohráli Isabel Faust a Anna Katharine Schreiber na housle, Antoine Tamesty na violu, Jean-Kien Keiras na violončelo a Alexandr Melnikov na klavír.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Autorem další hudby na stanici D-dur bude Johann Nepomuk Huml, přítel a zároveň umělecký rival Ludwiga van Beethovena. Byl uznávaným klavírním virtuózem, pedagogem a skladatelem. V jeho díle převažuje klavír, ale komponoval téměř všechny žánry. My si poslechneme sextet pro dechové nástroje F-dur.

Německý soubor Consortium Classicum dohrál sextet pro dva klarinety, dva fagoty a dva lesní rohy F-dur Johanna Nepomuka Humla. Na stanici D-dur teď míříme do světa kantát Johanna Sebastiana Bacha. Čeká nás slavnostní kantáta číslo 31 Der Himmel lacht, die Erde jubiliert, tedy nebe se usmívá, země jásá, kterou Bach zkomponoval pro velikonoční neděli roku 1715 ve Výmaru. Slavnostní charakter potrhuje také velké obsazení orchestru. Tři trubky, čtyři hoboje, fagot, tympány, smyčce a baso continuo. Sbor je pětihlasý se dvěma soprány.

Dozněla kantáta číslo 31, Der Himmel lacht, die Erde jubiliert, tedy nebe se usmívá, země jásá, Johanna Sebastiana Bacha. Zpívali Gillian Keys, soprán, James Gilchrist, tenor, Stephen Varkou, bas a Monteverdiho sbor. Hráli angličtí barokní solisté, řídil John Eliot Gardiner. O rovných 200 let mladší než předchozí kantáta je následující sonáta pro flétnu, violu a harfu z roku 1915 Claude Debussyho. Neobvyklá kombinace zvukově jemných nástrojů činí z díla doslova prototyp impresionistické kompozice.

0: Sonátu pro flétnu, violu a harfu Claude Debussyho dohráli Emmanuel Pahy na flétnu, Gérard Cossé na violu a Marie-Pierre Langlamet na harfu.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Stále je s vámi, milí přátelé, stanice D-dur. Jejím vysíláním vás provází Krištof Spirit. Znít bude hudba současného italského autora Roberta Di Marina. Tento skladatel, aranžér, sbormistr a jazzman působí na konzervatoři ve Veroně. Budeme poslouchat jeho koncert pro bandoneon a smyčcový orchestr z roku 2012.

Poslouchali jsme koncert pro bandoneon a smyčcový orchestr z roku 2012 italského skladatele Roberta Di Marina. Hráli Cesare Cecaretta a chorvatský filharmonický orchestr. Řídil Miran Vaupotič. Velkým skokem se nyní přesouváme do Anglie první poloviny 16. století. Čeká nás poněkud pochmurný hymnus Media Vita in Morte Sumus v šestihlasem zpracování skladatele Johna Sheparda. Zpívat bude vynikající londýnský soubor Stile Antico.

0: Šestihlasý hymnus Media Vita in Morte Sumus Johna Sheparda dospíval soubor Stile Antico.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Poněkud neobvyklým koncertantním dílem, spadajícím ovšem do roviny komorní hudby, je následující koncert pro housle, klavír a smyčcové kvarteto D-dur francouzského romantika Ernesta Chaussona. V roce 1891 dílo zkomponoval pro slavného belgického houslového virtuóza Eugène Ysaÿe. Nám budou hrát Isabel Faust na housle, Alexandr Melnikov na klavír a Salagon kvartet.

Isabel Faust na housle, Alexandr Melnikov na klavír a Salagon Quartet dohráli koncert pro housle, klavír a smyčcové kvarteto D-dur francouzského romantika Ernesta Chaussona. Jedinou českou stopu v tomto vysílacím bloku stanice D-dur zanechá Otakar Ostrčil, jedna z vůdčích osobností pražského hudebního života prvních tří dekád 20. století. V roce 1920 se Ostrčil stal po smrti Karla Kovařovice šéfem opery Národního divadla. Z díla Otakara Ostrčila si poslechneme symfonickou báseň Pohádka o Šemíkovi. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídí Karel Šejna.

Tak to byla symfonická báseň Pohádka o Šemíkovi Otakara Ostrčila. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Karel Šejna. Na závěr tohoto vysílacího bloku bude znít hudba barokní. Míříme do Francie za panování krále slunce Ludvíka XIV. V komorní královské kapele působil 14 let virtuos na violu da gamba Marin Maré. Z jeho díla zazní, jak jinak, svita pro violu da gamba a basso continuo. Konkrétně svita D-dur.

Svitu pro violu da gamba a basso continuo D-dur Marina Maréze dohrál François Joubert Caillé se souborem Lacheron. A tím uzavíráme tento vysílací blok stanice D-dur. Připravil a uváděl Krištof Spirit.

Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Dnes nás čeká vrcholné pozdní Verdiho dílo na shakespearovský námět Otello, pozdní mistrovské dílo starého mistra. Po triumfálním úspěchu Aidy opustil Verdi operní dění a stařec ze Sant'Agaty, jak se mu říkalo, považoval tímto mistrovským dílem svou kariéru za ukončenou a trávil většinu času na svém statku. Díky hudebnímu nakladateli Ricordi mu se ale podařilo všestranně vzdělanému literátovi a hudebníkovi Arrigu Boitovi v roce 1879 podnítit Verdiho zájem o otelovskou látku. Shakespeareovo drama z roku 1603 se opírá o starší zdroj, povídku italského autora Giambattisty Giraldiho. Z benátského vojevůdce Christofora Mora, kyperského místodržitele, se stal u Shakespeara vlastně omylem Mor, mouřenin benátský. Verdi tento omyl sice znal, ale převzal samozřejmě Shakespeareovu verzi. Po dlouhém váhání Boito dokončil libreto už v roce 1879 a do roku 1881 pracoval na druhé verzi Simona Boccanegry, začal Verdi ve svých 71 letech v zimě roku 1884 se zhudebňováním vynikajícího libreta s opatrnou výhradou, že píše jen pro sebe. V listopadu roku 1886, tedy 16 let po poslední opeře Aida, byla partitura dokončena. A prvnímu provedení se o několik měsíců později dočkalo neutuchajících bouří potlesku. Politické pozadí hry tvoří boje Benáčanů v 15. století s rozpínavými Turky, jimž nakonec Kypr roku 1571 připadl. Prastaré drama žádlivosti umístěné do této epochy má svou vzrušující aktuálnost dodnes. Verdiho snaha o obnovu opery ve smyslu hudebního dramatu, jak ji chápal od Macbetha přes Rigoletta, Traviatu, Simona Boccanegru a tak dále, dozrála v Otelovi do posledního uměleckého naplnění. V klasické shakespearovské látce světové literatury se mu nyní podařilo dát hudbě vyrůst zcela z ducha dramatu a zásadním a vrcholným způsobem rozšířit hranice opery jako žánru. Ty jsou přítomny už v Aidě. Z dramatického básnictví tu rozvinul v každém okamžiku odpovídající básnictví hudební. Verdi vytvořil kontinuální a nanejvýš dynamický kompoziční styl, který postihuje rychlé změny nálad nebo situací a vnitřní napětí pohybu není opětovně zdržováno formální strukturou hudebních čísel. Za samostatná čísla ve starém smyslu bychom mohli považovat nanejvýš Jágvu pijáckou píseň nebo Desdemoninu píseň o Jívě nebo její Ave Maria. Verdi vytvořil ve své opeře hudebně velmi přesně charakterizované postavy, žárlivosti až k zuřivosti pronásledovaného Otela a jeho protivníka Jága, stejně tak jeho nadlidsky čistě milující Desdemonu a vkomponoval je do uceleného dramatického proudu. Verdiho ansámblové umění se výtečně projevuje v kvartetu druhého dějství a ve scéně vyslanců ve třetím dějství. Orchestr se stal trvale přítomným nositelem výrazu, což je zvláště patrné v prvním dějství v mohutné scéně bouře, v ohnivém sboru Jágově pijácké písně a v milostném duetu Desdemony a Otela, který patří k nejkrásnějším svého druhu vůbec. Budeme poslouchat legendární první Karajanovou nahrávku Otela z roku 1961. Mario del Monaco zde zpívá titulní roli, Desdemonu zpívá Renata Tebaldi. Teď už připomeňme obsah prvního dějství. Před kyperským přístavem zuří divoká bouře. Lid pozoruje pokusy svého guvernéra Otela o přistání. Bouře ustává a brzy poté se člunu daří dojet do přístavu. Otelo, který je též vojevůdcem benátské flotily, oznamuje vítězství nad Turky a spěchá do pevnosti. Netuší, že mu v praporečníku Jágovi vyrostl pomstychtivý nepřítel, když nepovýšil do funkce kapitána jeho, ale Cassia. Jágo rozehrává svou zlou hru namířenou proti Cassiovi. Popouzí mladého Rodriga, který tajně miluje Otelovu manželku, proti Cassiovi a opije Cassia tak, že dojde mezi oběma muži ke střetu. Cassio dokonce pozvedne meč proti Montánovi, bývalému kyperskému místodržícímu, a poraní ho. Jágo přivolá Otela, který Cassia za vyvolanou potyčku degraduje. Jágo dosáhl svého prvního cíle. Vystrašena hlukem, staví se Desdemona po bok svého chotě. oba se ujišťují o vzájemné lásce. A připomeňme ještě jednou osoby a obsazení: Otello, Mario del Monaco, Desdemona, Renata Tebaldi, Iago, Aldo Proti, Cassio, Nello Romanato, Lodovico, Fernando Corena, Montano, Tom Krause a Roderigo Atos Cesarini. Zpívá sbor Vídeňské státní opery a Vídeňský dětský sbor. Vídeňské filharmoniky řídí na snímku z roku 1961 Herbert von Karajan.

fuori lo spermo.

Na stanici D-dur dozdělo první dějství Verdiho opery Otello. Posloucháme ji na legendární nahrávce Herberta von Karajana z roku 1961 s Máriem del Monacem a Renátou Tebaldi v ústředních rolích Otella a Desdemony. Před námi je druhé dějství, ve kterém připravuje Iago druhý tah svého plánu pomsty na Otelovi. Znovu sází na účinnost žárlivosti. Zákeřně radí nešťastnému Cassiovi, aby se obrátil na Desdemonu, která by se za něj mohla u manžela přimluvit. Bezelstná Desdemona se skutečně pokouší o přímluvu, vzbudí tím však Otelovu nelibost. Otelo její prosbu prudce odmítá a s tvrzením, že trpí bolestmi hlavy, hodí na zem kapesník, který mu chtěla Desdemona přiložit na čelo. Iago této náhody využívá pro svou zákeřnou hru a vezme kapesník své choti Emílii, která ho chce zvednout. Výhružně žádá, aby byla sticha. Hodlá podsunout kapesník Cassiovi. Když s Otelem zůstane o samotě, živí jeho rostoucí žárlivost narážkami. Slyšel prý spícího Cassia vášnivě volat Desdemonino jméno a myslí si, že Cassio u sebe nosí její kapesník. Štvaný Otello přísahá odplatu. Iago má teď nenáviděného tam, kde ho chtěl mít. Podlézavě přizvukuje Otelově záměru se pomstit. Uslyšíme znovu Maria del Monaca v roli Otella, Alda Protiho v roli Iaga, Renátu Tebaldi v roli Desdemony, Nella Romanata v roli Cassia a Anu Rachel Satré v roli Emílie. Vídeňské filharmoniky řídí Herbert von Karajan.

Mario del Monaco jako Otello a Aldo Proti jako Iago. Na Karajanově nahrávce Verdiho opery Otello, kterou posloucháme na stanici D-dur. Před námi je třetí dějství této opery. Ve slavnostním sále paláce před očekávaným přijetím benátského vyslance Lodovika prosí Desdemona ještě jednou manžela o milost pro Cassia. Otellovo podezření dostává nový důvod. Protože mu Desdemona nemůže vysvětlit ani ztrátu kapesníku, uráží ponižujícími nadávkami. Proradný Iago vědomě nechá Otella vyslechnout svůj rozhovor s Cassiem, vedený částečně hlasitě, částečně tiše, z něhož musí Otello vyrozumět, že se mluví o Desdemoně. Když ke všemu Cassio ještě ukáže Desdemonin kapesník, podstrčený Iagem, který považuje za dárek své přítelkyně Bianky, je Otello s konečnou platností přesvědčen o nevěře své choti. Jen s namáhavě skrývaným hněvem přijímá poselstvo. Benátský dóže povolává Otella k sobě do Benátek, zatímco jeho nástupcem na Kypru se má stát Cassio. Otello je bez sebe vztekem a s divokou kletbou sráží Desdemonu. Sám se kácí v bezvědomí. Iago triumfuje. Iago bude opět zpívat Aldo Proti, Otella, Mario del Monaco, Desdemonu Renata Tebaldi, Cassia Nello Romanato, Emilii, Anna Rachel Satré. Vídeňské filharmoniky řídí Herbert von Karajan na snímku z roku 1961. Před námi je třetí dějství Verdiho Otella.

somme sommar latas volvo. Iago, denota la mia divora.

Doznělo třetí dějství opery Otello pozdního mistrovského díla Giuseppe Verdiho. Na Karajanově nahrávce z roku 1961 zpívají Mario del Monaco jako Otello a Aldo Proti jako Iago. Před námi je závěrečné čtvrté dějství, ve které dostane drama tragické rozuzlení. Desdemona těžce a s předtuchou smrti přemítá s Emílií nad podivným chováním svého muže. Pak Emílii posílá pryč a než se uloží ke spánku, modlí se úpěnlivé Ave Maria. Brzy se před spící Desdemonou objeví Otello a líbá ji ve vzpomínce na někdejší neskalenou lásku. Když se Desdemona probudí, obviní, že ho podvádí s Kasiem a netají se svým úmyslem usmrtit jí. Desdemonino ujišťování o její trvalé věrnosti a úpěnlivé prosby jsou marné. Otello ji uškrtí, přibíhá Emílie a spatří hrozný čin. Na její volání přispěchají Iago, Lodovico, Cassio a starý Montana. Emílie označuje Otella jako Desdemonina vraha a svého muže Iaga jako původce a příčinu všeho. Prchajícího Iaga pronásledují Montanovi lidé, Otello si v nejhlubším zoufalství nad mrtvým tělem své choti probodne dýkou srdce. Píseň o Ivě a navazující Ave Maria v podání Renaty Tebaldi jsou jedním z vrcholných momentů opery 20. století. Uslyšíme Renatu Tebaldi na Karajanově nahrávce z roku 1961, Otella bude zpívat Mario del Monaco, Iaga, Aldo Proti, Cassia, Nello Romanato, Emílii, Anna Raquel Satré, Lodovica, Fernando Corena a Montana Tom Krause. Před námi je závěr Verdiho opery Otello.

0: Doznělo čtvrté dějství Verdiho opery Otela s hlavními protagonisty Mariem del Monacem, Renátou Tebaldi, vídeňskými filharmoniky a Herbertem von Karajanem. Dozněla opera Otelo, kterou pro stanici D-dur připravil a uváděl Jindřich Bálek.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě. Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
2: Miserere, smiluj se, tak zní prosba o omilostnění hříšníků. Uslyšíme duchovní skladbu na tento text, skladbu pro solové hlasy, sbor a orchestr, jejímž autorem je tvůrce francouzské opery, nejúspěšnější skladatel za vlády Ludvíka XIV., Jean-Baptiste Lully. Učinkuje soubor Le Concert Spirituel, který řídí Hervé Niquet.

0: Na stanici D-dur dozněla nahrávka souboru Le Concert Spirituel, a sice Miserere barokního mistra Jeana Battisty Lullyho.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Koncert pro housle a orchestr číslo 2 Bély Bartoka měl premiéru v Amsterdamu těsně před druhou světovou válkou. Antifašista Bartok brzy poté emigroval do Spojených států. Máme pro vás na stanici D-dur nahrávku symfonického orchestru švédského rozhlasu, který řídí Daniel Harding. Solistkou je Isabelle Faust.

Houslistka Isabelle Faust a symfonický orchestr švédského rozhlasu pod taktovkou Daniela Hardinga nám hráli druhý koncert Bély Bartoka. Nechme teď, vážení posluchači, zase chvíli znít hudbu Bohuslava Martinu. Emil Leichner, který natočil všechny jeho klavírní skladby, zahraje tři skici.

0: tempu blues, v tempu tanga a v tempu charlestonu. To byly tři skici Bohuslava Martinů, které na stanici D-dur hrál pianista Emil Leichner.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: U české hudby ještě zůstaneme, vážení přátelé, ale ubereme dynamiku k intimnosti, k tichu. Petr Eben byl mistrem ve zhudebňování slova. V cyklu Písně kloutně použil poezii, milostnou poezii, v češtině, angličtině, němčině a francouzštině. Zpívat bude Roman Cejnar, hrát Jiří Tichota.

Milovanie bez výdanie, jakž jsem tě najprv poznal, ztratila jsem milého. A vedle těchto staročeských textů ještě poezie v angličtině, francouzštině a němčině. To byly předlohy k písním Kloutně Petra Ebena. Slyšeli jsme je v podání Romana Cejnara a kytaristy Jiřího Tichoty.

Žijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, moje jméno je Krištof Spirit a vítám vás při poslechu večerního vysílání stanice D-dur. Do následujících společných 4 hodin jsem zařadil hudbu Charlese Gounoda, Gražiny Bacevič, Samuela Barbera, Bohuslava Martinů, Paula Hindemita a Dmitrije Šostakoviče. Hlavním dílem večerního vysílání bude rozměrné oratorium Smrt a život francouzského romantika Charlese Gounoda. Z jeho skladatelského odkazu jsou dnes hrány hlavně opery, přitom zkomponoval celou řadu děl duchovních. V mládí dokonce Gounod nějaký čas studoval teologii a uvažoval o kněžské dráze. Oratorium Mors et Vita, Smrt a život, zkomponoval v roce 1884 ve svých 66 letech pro slavný hudební festival v Birminghamu. Skládá se ze tří částí, přičemž první nejrozsáhlejší část zhudebňuje text Requiem, kratší druhá část představuje Boží soud a taktéž krátká třetí část na texty z knihy Zjevení ilustruje způsob, jakým smrt otevírá cestu k věčnému životu. Zpívají Barbara Hendrix, soprán, Nadine Deniz, mezzosoprán, John Aller, tenor, José Van Dam, bariton a španělský sbor Orfeon Donostiara. Hraje orchestr kapitolu v Toulouse, řídí Michel Plasson.

0: Poslouchali jsme rozměrné oratorium Smrt a život francouzského romantika Charlesa Gounoda. Zpívali Barbara Hendrix, soprán, Nadine Dennis, mezzosoprán, John Aller, tenor, José Van Damme, bariton a španělský sbor Orfeon Donostiara. Hrál orchestr kapitolu v Toulouse, řídil Michel Plasson.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí přátelé, posloucháte večerní vysílání stanice D-dur, kterým vás provází Krištof Spirit. Významnou osobností polské hudby 20. století byla bez pochyby Grażyna Bacewicz. Vystudovala hru na housle a skladbu a v obou oborech sklízala v mládí značné úspěchy po celé Evropě. Po 40. koncertní činnost ukončila a věnovala se jen skladbě a výuce mladých hudebníků. Budeme poslouchat její koncert pro smyčcový orchestr, který zahraje komorní orchestr polského rozhlasu Amadeus. Řídí Agnieszka Duczmal.

Komorní orchestr Polského rozhlasu Amadeus dohrál koncert pro smyčcový orchestr Gražiny Bacevič. Řídila Agnieszka Dučmal. Americký skladatel Samuel Barber je celosvětově proslaven díky Adagiu pro smyčce, což je původně pomalá věta ze smyčcového kvartetu. Jeho skladatelský odkaz je ale velmi bohatý. Obsahuje opery, písně, koncertantní díla, skladby pro solový klavír a také mnoho komorní hudby. My si dnes poslechneme jednovětý dechový kvintet s názvem Letní hudba. Hraje vynikající český soubor Belfiato Quintet.

Belfiato Quintet dohrál letní hudbu pro dechové kvinteto, dílo 31. amerického skladatele Samuela Barbera. Na stanici D-dur teď míříme do 30. let 20. století do Paříže, ovšem za českým autorem Bohuslavem Martinů. Ve druhé polovině roku 1934 zkomponoval svůj druhý klavírní koncert. Je typickou ukázkou jeho neoklasicistního stylu s typickými názvuky lidové hudby. Koncert celkově působí dost vážně a je z velké části okatou poctou Johannesu Brahmsovi, díky přímé citaci jeho slavného dvojkoncertu pro housle a violončelo. Premiéra klavírního koncertu se uskutečnila v Praze následujícího roku 1935 v podání České filharmonie s Rudolfem Firkušným a Václavem Talichem. My si dílo poslechneme v podání Karla Košárka a Symfonického orchestru Českého rozhlasu s dirigentem Tomášem Braunerem.

vlastní hudební osobnosti. Byl nejen vynikajícím skladatelem, který zasáhl snad do všech hudebních žánrů, včetně hudby pro film a rozhlas, ale také skvělým houslistou a violistou, který působil v několika mezinárodně úspěšných souborech. Byl také hudebním teoretikem, pedagogem a publicistou. Živě se zajímal o hudbu starších epoch a díky tomu si můžeme například poslechnout jeho zpracování taneční hudby doby renesance. Svitu francouzských tanců pro komorní soubor hraje Filharmonia Orchestra, řídí José Serebrier.

Dozněla svita starých francouzských tanců ve zpracování Paula Hindemitha. Filharmonia orchestra řídil José Serebrier. Závěr tohoto vysílacího bloku stanice D-dur bude patřit velmi rané tvorbě Dmitrije Šostakoviče. V roce 1923, to bylo Šostakovičovi 16 let, byl poslán na ozdravný pobyt do sanatoria Gaspra na Krymu, aby se vyléčil z tuberkulózy. Zde se beznadějně zamiloval do spolupacientky Taťány Glivenkové. A pod tímto dojmem i hned po návratu z léčebny zkomponoval své první klavírní trio. Nepatří mezi často uváděná autorova díla, ale je zajímavým vhledem do vývoje jeho stylu. Hraje Smetanovo trio.

Smetanovo trio dohrálo klavírní trio číslo 1 C-moll opus 8 Dmitrije Šostakoviče. A tím definitivně uzavíráme tento vysílací blok stanice D-dur. Stanice, která nepřetržitě 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Připravil a od mikrofonu se loučí Krištof Spirit.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu D-dur jsme se vydali na návštěvu Plzeňské filharmonie. Už včera jsme s poměrně nadšenými pocity vstupovali do budovy, která je společným sídlem Filharmonie a Českého rozhlasu Plzeň. Připomíná totiž doby, kdy Plzeňská filharmonie byla plzeňským rozhlasovým orchestrem.
2: Během naší současné návštěvy jsou ještě obě instituce pohromadě, ale nebude tomu tak pořád. V Plzni se totiž rekonstruuje koncertní sál zvaný Peklo, a až bude rekonstrukce hotova, Plzeňská filharmonie se přestěhuje tam.
1: To pěkné promísení rozhlasáků a muzikantů, kdy jedna recepční ve vchodu do budovy přesně rozlišuje, který příchozí zahne doleva, to znamená k Plzeňské filharmonii, a který doprava, tedy do útrop rozhlasu, to asi skončí. Na druhou stranu Plzeňská filharmonie bude mít důstojné sídlo a nebude muset na jednom místě zkoušet a na jiném koncertovat.
2: To ovšem je zatím ještě příslovečná hudba budoucnosti. Při naší návštěvě v rozhlasové budově je zatím hudba naprosto všudy přítomná.
3: Právě skončila zkouška Plzeňské filharmonie a my si dovolíme ještě na okamžik zdržet skupinu prvních houslí, o které se říká, že to je skupina velmi mezinárodní. Čuheji, kterým jazykem musí mluvit dirigent s touto skupinou?
4: Já mluvím česky.
3: I na primi? Někdo totiž říká, že je lépe používat angličtinu, protože tady z Čechů je vlastně málo kdo.
4: Já taky nejsem Čech, ale umím česky. Olga taky není Češka, ale umí česky.
2: A Olga je odkud?
5: Já jsem z Polska.
2: A další jsou tu členky?
6: To je Šárka, je z Česka, Diego z Kolumbie, Julia z primi, Lina je z Kolumbie, Míša je z Japonska, Megumi je z Japonska, Takeru je Irán a Japonsko.
7: A jsem z Tokia.
8: Jsem z Cali, Kolumbie.
9: Jsem z Kolumbie, tak.
10: Jsem z Kanagawa, Japonsko.
11: Já jsem z Čech.
2: Jak se cítíte tady mezi nimi?
11: Výborně.
3: Vy jste Češka jediná ve skupině primů, anebo je vás tu víc?
11: Teďka jediná.
2: Velmi jednoduchá otázka na všechny členy primů. Proč chcete být v Plzni?
12: No, moja cesta byla úplně náhodný vlastně. I prostě se tak stalo, že tady se otevřel konkurs pro koncertního i tak jsem si přišla i tak se snažím pro Plzeň.
3: A je to tak, že sledujete konkurzy do jiných orchestrů a jakmile se něco někde ukáže, tak utečete? A nebo si říkáte, já tady v Plzni chci zůstat dlouho?
12: To asi záleží, protože vždycky je dobře na konkurzy jet, protože pro přípravu naši, pro samorozvoj nějaký, je to super. A co bude dál, no to asi si uvidí. No.
3: Domluví se všichni v českém jazyku, a nebo by si někdo česky vůbec netroufal?
4: Já si myslím, že jako většinou rozumí, jako, co chci říci.
3: Některé niance, jemnosti si asi spíš povíte v japonštině, nebo ne?
4: No ne, tak jako niance jako cítíme, že jsme muzikanty, tak jako...
2: Je nějaký moment nějakého nedorozumění, kdy jste, ačkoliv jste muzikanti, vlastně vůbec nevěděli, co se po vás chce, nebo jste nerozuměli přesně? Vzpomenete si na nějaký takový okamžik nějakého nedorozumění?
4: Já teda ne.
12: My všechno vždycky rozumíme.
2: Tak vy to musíte, Čuhej, říkat povinně, to je jasný.
12: Já myslím, že se můžeme domluvit vždycky nějak, se pochopíme. Máme strašně krásnou skupinu. Já jsem moc hrdá jako koncertní.
2: Proč chcete být v Plzni?
7: Dlouho jsem chtěl pracovat na orchestru v Evropě. Potom jsem měl šanci studovat v Praze na konzervatoři. A pak jsem měl šanci přijít na konkurzu tady v Plzni. Tak...
2: Proč vy chcete být v Plzni?
8: Protože mám rád hudbu, tradiční hudbu.
9: Protože mám kolegyně tady a jsem spokojený tady, protože mám ráda český kultur. Čechno je výborný.
10: Mám Hungary, Budapestu, koncert master audition a říkáte,
4: No, tak jako předtím byl v Budapešti, pracoval v orchestru a tady viděl konkurs na místo koncertní mistra, vyhrál to, tak je tady a jsme rádi.
2: Tak děkujeme velice, díky.
1: A naše návštěva Plzeňské filharmonie, kterou posloucháte ve vysílání Českého rozhlasu D-dur, pokračuje.
3: V dirigentské šatně jsme zastihli dvě kontrabasistky, které jsou z Japonska, ale prý mluví perfektní češtinou. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den.
13: Dobrý den. Dobrý den.
3: Řekněte nám japonsky správně vaše jména.
13: Ishikawa Eri. Ichikawa Mayuko desu.
3: Ishikawa, Ichikawa, bychom řekli my asi. Jak je to ještě jednou správně?
13: Ishikawa, Ichikawa.
5: Je v tom nějaký významový rozdíl?
13: Ishikawa znamená kámen Ajeka a Ichikawa? Ichikawa je město Ajeka.
5: To jsou velmi poetická jména. Nádherná.
3: Vy obě působíte ve skupině kontrabasu, to znamená, že tam Japonsko má vlastně 50% zastoupení, je to tak?
13: Ano, zatím, jo.
3: Co znamená to zatím? To znamená, že vás přibude.
13: Ano, jeden, my čekáme novýho člena.
5: Co vás sem láká a co vás tu drží? Proč tu jste rádi?
3: Co vlastně Japonce přiměje k tomu, aby šel do Česka a věnoval se tady hudbě?
13: To je moc těžká otázka.
5: Jazykově těžká nebo filozoficky těžká?
13: Oboje. Nevím, jak to mám říct, ale jsme, jako studovali jsme v Japonsku klasickou hudbu a jaká je klasická hudba, je evropská kulturu, takže jsme chtěli studovat v Evropě a pak jsme potkali naše profesor, který je Čech, tak jsme začínali studovat v Čechách v Praze a pak jsme dostali do Plzeňské filharmonie.
3: Plánujete tady v Plzni zůstat natrvalo, anebo to je spíš jenom taková přechodná stanice a pak zamíříte do Evropy úplně jinam, anebo po případě zpátky do Japonska? Přemýšlíte o tom takhle?
13: Vůbec ještě nevíme o tom budoucnosti, zatím pracujeme tady a z toho máme radost, takže snažíme se tady.
5: A co vám to radost tady způsobuje nejvíc?
3: Jedna z nich naznačuje jistý proslavený plzeňský nápoj. Odhadl jsem to správně?
13: Ano.
5: Ale to nemůže být jediná věc, to vám nevěřím.
3: Vyhovuje vám to, jak funguje Plzeňská filharmonie? To je orchestr, který dává jednak klasické koncerty a jednak spoustu, dalo by se říct, vybočení mimo žánr takzvané vážné hudby. Líbí se vám to, anebo to je spíš něco, co byste zas tak moc nevítali?
13: Filmová hudba mám ráda. Baví mě to a občas hraju i na basokytaru a to mě baví taky.
5: Je pro vás výhoda, že šéf-dirigent je taky japonského původu? Jakože se na něj podíváte a rozumíte si i beze slov třeba?
13: Nebo
5: že by vám třeba víc odpustil, jo? Nějaká chybička? Nebo je naopak přísnější na vás, protože řekne, vy tady reprezentujete to japonské umění?
13: To je těžký. To je spíš tak, jako jak jste říkali naposled teďko, na to druhý případ, že to asi
5: trošku
13: já cítím, jako, že přísnější, že musím být takový japonský způsob dobrý.
3: Jaká hudba je vám blízká, třeba jako posluchačkám, ani ne tak jako hráčkám, ale prostě co rádi posloucháte z hudby?
13: Určitě Dvořák, třeba když hrajeme to symfonii Dvořáka, tak z toho opravdu mám takovou velkou radost z toho.
5: Takže to není jenom taková pověst, že Japonci milují Dvořáka, Smetanu, vůbec českou hudbu. Opravdu to máte rádi?
13: Ano, ano, máme rádi.
1: Antonín Dvořák, Karneval. Plzeňskou filharmonii řídí Tomáš Brauner.

0: Karneval od Antonína Dvořáka hrála Plzeňská filharmonie. Řídil ji jeden z jejich dřívějších šéfdirigentů Tomáš Brauner.
1: U našeho mikrofonu je teď Jenda Nečaský, violončelista Plzeňské filharmonie, jeden z mladších hráčů, ale přesto už zástupce koncertního mistra. Jendo, dobrý den.
2: Dobrý den. No, k těm mladším patřím, ale už tady taky působím, myslím, teďka to je pátý rok.
0: Takže základní otázka zní, proč jste ještě neutekl?
2: Tak vlastně během těch 5 let jsem se tady vytvořil docela pevné přátelské vazby. Myslím, že to je moc pěkné prostředí u nás. Taky mi záleží na tom orchestru, aby měl budoucnost a aby měl jaksi stálejší členy, který zajišťují určitý zvuk charakteristický potom.
1: Je to orchestr, který snadno a vlídně přijme nového člena? A nebo když sem člověk přijde a je tedy začínající, tak cítí jakousi zvláštní bariéru, kterou potom třeba i nesnadno musí prolamovat?
2: Myslím si, že vždycky, když přijde do jakéhokoliv orchestru nový člověk, tak musí tu bariéru trošku prolomit. Jsou určité způsoby, jak se vlastně prezentovat, nejen hudebně, ale i právě lidsky a kolegiálně. Myslím si, že mám štěstí na violončelovou skupinu. Myslím si, že to bylo hezké, nebo že to je hezké přátelství mezi náma.
1: Jak se v orchestru jako čeští hráči díváte na to mezinárodní složení? Někdo by řekl, že to je jednoznačně plus, a někdo by třeba taky řekl, že orchestr by přece jenom měl být tak nějak národně jednotný, protože na sebe bude lépe ladit a výsledek bude lépe znít.
2: Já si myslím, že důležitější je, aby ten orchestr jako organismus fungoval dlouhodobě. Jakmile se členové střídají, každý konkurs, že se vypisuje vlastně co půl rok, tak potom ten orchestr nemůže získat nějaký svůj charakteristický zvuk. Chtěl bych, aby se Plzeňská filharmonie soustředila právě na kultivaci zvuku v těch smyčcích.
1: Ludwig van Beethoven, romance pro housle a orchestr číslo 2 F-dur. Solo hraje Bohuslav Matoušek. Plzeňskou filharmonii řídí jeden z jejich dřívějších šéfdirigentů, belgický dirigent Ronald Colman.

0: Beethovenovu romanci pro housle a orchestr číslo 2 F-dur hráli Bohuslav Matoušek a Plzeňská filharmonie. Řídil jeden z jejich dřívějších šéfdirigentů Ronald Colman.
1: Mezi hráči Plzeňské filharmonie jsme oslovili Karla Paláta, trombonistu a také kustoda. Dobrý den.
2: Dobrý den všem posluchačům Českého rozhlasu D-dur.
1: Vy jste ve skupině trombonistů všichni rovnocenní, anebo tam někdo má jakousi specializaci?
2: Všichni jsou si rovnocenní a všichni mají specializaci. Asi takhle bych to řekl. A samozřejmě máme sekčního vedoucího, sekčního lídra, kterým je Ital Fedele Di Mucci. A podle toho, jak to ti autoři napíšou, tak podle toho si to musíme nějak podělit. V starší hudbě se píše pro altový trombon, tenorový trombon a basový trombon a v modernější hudbě pak se to kombinuje třeba do dvou trombonů, tenorových, jednoho basového. No a v nějaké hudbě těch trombonů i víc, někdy hrajeme ve čtyřech trombonech. Třeba Piráti z Karibiku jsou pro dva tenorové, jeden basový a jeden kontrabasový trombon. Je to různé, je to pestré.
1: A je to tak, že někdo z hráčů má k některému z těch nástrojů blíž?
2: Rozhodně, já jsem bastrombonista. A máme tady třeba kolegu z Irska, Kirena, který hraje úplně na všechny trombony, které snad existují na celém světě. Jak jste se určitě všimli, tak je u nás hodně cizinců. A nás to samozřejmě zajímá, co je sem vede. My to vnímáme jako ten západní svět, že tam jsou ti lidé pořád ještě jako bohatší, že se tam mají líp a kde si, co si. A oni zase vnímají naší zem, Českou republiku, jako opravdu špičku té klasické hudby. A je to pro ně jako čest jet kolikrát nejenom z Itálie nebo z Irska, ale i přes půl země koule do České republiky dělat tuhletu hudbu. A zajímají nás ty poměry v té zemi. Třeba zrovna v Itálii říkal, že není vůbec snadné tam sehnat jako trvalou stálou práci, což teda ani u nás ne, ale tam je to asi ještě těžší. Říkal, tam pořád člověk chodí na konkurzy a když uspěje v konkurzu, tak vás zvou na kšefty. Ale práci na stálo vám dají orchestry, že byste je na jedné ruce spočítal. Takže oni mají tady vizi alespoň nějaké třeba stability.
1: Vy jste hráčem v orchestru, ale zároveň také kustodem. To je někdy samostatná profese, v tomto případě je to zároveň s hraním v orchestru. Co obnáší práce kustoda?
2: Práce kustoda to, že muzikant přijde

0: takhle dostal. Mě to baví, obě ty práce mě pořád strašně baví.
1: Když chystáte ostatním hráčům noty a zároveň jste také hráčem, jsou na vás ti ostatní spíš vlídnější, anebo jsou naopak přísnější a hned vám vynadají, když neuděláte něco úplně perfektně?
0: Teď v poslední době už se o noty stará archivářka, takže já už pak přijdu k hotovýmu, vezmu jenom ty desky a hodím je na pult, ale ještě nedávno jsem všechny tyhle věci z toho zákulisí dělal sám. My tenkrát jsme tady byli s kolegou Davidem Šoltézem a my jsme to měli rozdělený vždycky, když si chtěl někdo na něco stěžovat, tak jsem ho poslal za nima a když mě chtěl někdo za něco pochválit, tak jsem říkal, tady jsem. Měli jsme to spolu takhle rozdělený.
1: Doporučil byste nějakou nahrávku plzeňských filharmoniků?
0: Určitě bych doporučil. Během covidu, když jsem nemohl moc hrát, tak jsem se snažil aspoň poslouchat. Jsem objevil na YouTube opravdový takový skvost, který byl natočen už před více než 30 lety, když jsem tu byl ještě jako výpomoc. A byla to antická symfonie Charlesa Maria Vidora, což je dílo, které jsem od té doby nikdy nejenže nehrál, ale ani nikdy neslyšel, neviděl, že by ho někdy někdo hrál. V Altenbergu tenkrát probíhal varhaní festival a my jsme na závěr toho varhaního festivalu hráli tohle veledílo. A moc rád na to vzpomínám a vždycky, když přijde nový šéf dirigent, tak mu říkám, hele, tady tenkrát jsme hráli tuhle věc, prosím tě, zkuste to nějak zrealizovat, abych si to ještě v životě nikdy zahrál. Tak já doufám, že se toho ještě do důchodu jednou dožiju. Dovolím si to ještě jednou zdůraznit a zopakovat. Antická symfonie Charles Maria Vidor.

0: Na doporučení trombonisty plzeňských filharmoniků jsme poslouchali jednu ze starších nahrávek plzeňského rozhlasového orchestru, v tomto případě pod německým názvem Radio Symphonie Orchestr Pilsen.
1: Provedení řídil Volker Hempfling. Byla to antická symfonie Charlese Marie Vidora, francouzského skladatele a varhaníka přelomu 19. a 20. století. U nás, myslím, známe jeho varhaní tokátu, ale symfonickou tvorbu prakticky ne.
0: Však taky nebylo nikterak snadné se k téhleté nahrávce vůbec dostat. Naštěstí v Plzni jsou všichni velmi ochotní. A ještě připomínáme, že posloucháte Český rozhlas D-dur.
1: Na návštěvě u Plzeňské filharmonie si povídáme s šéfdirigentem Plzeňské filharmonie Čuhejem Ivasakim. Čuhej, v Česku mají orchestry tradičně problém s koncertními sály, protože většinou žádný pořádný koncertní sál v Česku nemáme. Jak je na tom Plzeňská filharmonie, co se koncertních sálů týče?
2: Blbě. Nemáme sál. Musíme zkoušet jinde, než kde koncertujeme. Městská beseda je překrásná budova, ale není to udělaný jako koncertní sál a hlavně je to malý.
1: Já si tak říkám, jak se asi na tu situaci s českými koncertními sály dívá někdo, kdo je z Japonska. O Japonsku my totiž máme představu, že tam koncertní sály vůbec nejsou problém, naopak. Lze vůbec učinit takové srovnání?
2: Sál v Japonsku jsou většinou jako krásných, jsou dobře udělaní. Tuším, že to je asi prostě rozdílný financovaný systém.
1: Má Plzeňská filharmonie z pohledu šéfdirigenta nějaké zvláštní výhody a třeba také nějaké zvláštní nevýhody? Lze se na ten orchestr tímto způsobem podívat?
2: My dirigenti jsme něco podobného jako trenér v hokejovém týmu. Bohužel máme omezený čas, to znamená, když je jeden trenér dlouho v týmu, tak už nemůže vykonávat práce tak dobře jako na pořád, protože každý trenér má silnější stranu a slabší stranu a my to dirigenty máme velmi podobně. Tím pádem musíme být zvyklí, nepracovat na jiném místě celý život, ale musíme akceptovat styl života, že jako změna je součást mého života. Prostě teď moje práce je, aby Plzeňská filharmonie mohla hrát nejlíp v rámci možnosti. Na to si prostě soustředím a pak se vidí.
1: Když občas dirigujete nějaký jiný orchestr, než je Plzeňská filharmonie, posuzujete určitě kondici, v jaké se ten orchestr nachází. Je ten dojem váš zpravidla ten, že si říkáte, Plzeňská filharmonie je na tom zatím lépe? A nebo je to tak, že si říkáte, o, toto je špičkový orchestr a až se vrátím ke svému, tak tam budeme muset mnoho dohánět. Co je častější?
2: Nevím, protože abychom usuzovali kondici orchestru, tak musíme taky ohlednit to, jak ten orchestr cítí se mnou. Orchestr může být skvělý a nemusí se cítit se mnou dobře. Nebo naopak, nemusí být tak špičkový orchestr, ale může se mnou cítit výborně, tím pádem dávají fakt skvělý výkon nebo jako nadprůměrný výkon, nebo opačně. A to nemůžu jako objektivně říct. Ono, každý orchestr má slabší stranu jinou. Prostě naše práce je jako vnímat tu slabší stranu, kterou má každý orchestr absolutně jinou a pracovat na to, abychom mohli hrát tento týden nejlíp. Abych si řekl pravdu, moc nad tím nepřemýšlím. Prostě moje práce je dirigovat nejlíp v tomto týdne.
0: Jedna věc je, jak se orchestr cítí s vámi, druhá věc, jak se vy cítíte s orchestrem. Kdy jsou momenty, že vám to zajiskří v oku a řeknete si, jo, teď je to perfektní. Dneska třeba na zkoušce to tak bylo? Přiznejte se. Už jste se v podstatě přiznal.
2: No, tak dneska to bylo takový velmi filozofický, ale to je taky součást života.

0: Plzeňská filharmonie s Čuhejem Ivasakim hrála Pilky z lašských tanců Leoše Janáčka. Na návštěvě, kterou sledujete ve vysílání Českého rozhlasu D-dur.
1: A ptáme se šéfdirigenta Plzeňské filharmonie Čuheje Ivasakiho, japonského dirigenta, alespoň původem, jaké teď udržuje kontakty s Japonskem. To, že jste teď českým dirigentem Čuheji, znamená, že už nemáte s Japonskem žádný kontakt, anebo ještě v nějakém kontaktu jste?
2: Tak jsme v rámci jednoho planetu. Vzduch máme společnou, tak řekl bych, že aspoň nějaký kontakt s Japonskem určitě mám.
1: A taky přibývá značně japonských hráčů ve vašem orchestru. Vy je sem lákáte, nebo chodí sem sami, nebo to vzniká tím konkurzním procesem?
2: Některým jsem řekl, že je konkurs, některý přišli náhodně. To je jak kdo.
0: Používáte tu a tam při komunikaci s orchestrem japonštinu, když potřebujete těm japonským hráčům nebo hráčkám říct něco, čemu nechcete, aby ostatní rozuměli? Já si třeba umím představit, že bych byl v té situaci, kdyby mi rozuměla jenom část orchestru a já bych jim velmi jadrně vynadal. Ostatní by sice z mé gestikulace pochopili, že asi se rozčiluju, ale netušili by, která slova jsem použil. Dá se taková situace vysledovat i tady u vás s tou japonštinou a s těmi japonskými hráči?
2: Ne, protože já chci, aby orkestr rozuměl všechno, co já říkám. Já si myslím, že moje práce je důvěřovat své spoluhráči. Protože když nedůvěřuju je, oni nebudou důvěřovat mě. A když jako si navzájem nevěříme, tak nemůžeme hrát hudbu. Protože hrát hudbu je dávání kusu duše. To je základ, abych mohl vůbec být dirigent jakéhokoliv orkestru. Když jako začnu dělat nějaký triky, tak si myslím, že to je začátek konce.
1: Doporučíte nám ještě něco k poslechu?
2: Z posledního abonentního koncertu, kde jsme hrají Mou vlast, doporučil bych Vltavu nebo Blaník. Se mnou oni to hrají celkem třikrát, no vícekrát. A já si myslím, že ten poslední abo, co jsme hrají v besedě v březnu minulého roku, to šlo asi nejlíp ze všech.

0: Vltava z cyklu symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast zněla v podání plzeňských filharmoniků, které řídil jejich šéfdirigent Čuhej Iwasaki. Ve vysílání Českého rozhlasu D-dur pobýváme na příjemné návštěvě.
1: V kanceláři Plzeňské filharmonie si teď povídáme s jejím vedoucím Zdeňkem Hazrou, který je původní profesí historik a zároveň je také projektovým manažerem Plzeňské filharmonie. Zdeňku, jeden z těch projektů, který se objevil při tvém nástupu, byly historické reflexe. Co to obnášelo?
2: Jednalo se o mimořádnou koncertní řadu, která byla rozložena do dvou sezon v letech 23-24. A její zaměření spočívalo v připomínání, reflektování, jak zní její název, různých událostí našich novodobých dějin. Ostatně v tomto je Plzeňská filharmonie svým způsobem v českém prostředí unikátní, protože obdobnou spolupráci jsem měl možnost s filharmonií navázat už v roce 2015, kdy jsme si připomínali události, které jsou dneska víc než aktuální, to znamená dění v sovětském Rusku a dnešním Rusku, dezinterpretací minulosti, stalinské minulosti, porušování lidských práv a podobně. Tehdy jsme si říkali, nebo někteří nám říkali, to přece není tak vážné, přeháníte a uteklo pár let a podívejme se, jaká je situace v Evropě a ve světě. Ale pokud jde o samostatnou koncertní řadu historické reflexe se pokusily připomenout několik vybraných osobností, událostí, fenoménů našich novodobých dějin, například osudy plzeňského rodáka, kardinála Josefa Berana. Plzeňská filharmonie při té příležitosti vystoupila v katedrále svatého Bartoloměje zde v Plzni. Byli jsme u otevření památníků letů u Písku, tedy reflexe romského holokaustu. Opakovaně vystupujeme i mimo tuto koncertní řadu v památníku Terezín. Účinkovali jsme v prostorách Senátu, parlamentu České republiky, kdy jsme vzpomenuli roli české šlechty v době nacistické okupace a zejména její protinacistické postoje. No a toto putování jsme uzavřeli v areálu zámku v Křimicích, který patří Lobkovicům. To byla taková symbolická tečka za touto koncertní řadou v létě 2024, kde jsme interpretovali slavnou pátou osudovou symfonii Ludvíka van Beethovena, a to nikoli náhodou, protože rod Lobkoviců patřil k mecenášům řady umělců a Beethovena nevýjímaje. A ta pátá symfonie je jedna z několika, kterou Ludvík van Beethoven věnoval Františku Maximiliánovi, sedmému knížeti z Lobkovic, a kde jinde toto dílo uvést, než právě v prostředí spojeném s rodem Lobkoviců.
1: A kde jinde také to dílo uvést, než ve vysílání Českého rozhlasu D-dur? Nahrávku Beethovenovy osudové symfonie s Plzeňskou filharmonií ovšem nemáme, tak Plzeňskou filharmonii nahradíme, doufejme, že docela důstojně. Berlínské filharmoniky řídí Herbert von Karajan.

0: Dozněla symfonie číslo 5 C-moll, zvaná Osudová, opus 67. Berlínské filharmoniky řídil Herbert von Karajan.
1: Ale my už pokračujeme v návštěvě u Plzeňské filharmonie a dál procházíme velmi pěknou a historicky významnou budovou na plzeňském náměstí Míru, kterou společně obývají Český rozhlas Plzeň a Plzeňská filharmonie.
0: Právě jsme vstoupili do další z kanceláří v Plzeňské filharmonii. Sedí tu Jakub Truneček, vedoucí koncertního oddělení. Dobrý den, Jakube.
2: Dobrý den.
0: Co všechno máte na starosti?
2: Co všechno mám na starosti? Tady v tom pracovním nepořádku se snažím produčně zajistit především solisty, dirigenty. Mám na starosti přípravu smluv, nejenom tedy s těmi solisty, ale i s našimi výpomocemi, když potřebujeme rozšířit orchestr. Mám na starosti výkazy, přípravu podkladů pro osu. Taky vlastně s kolegou dáváme dohromady kruh přátel hudby tady v Plzni, Smetanovské dny. Určitě jsem zapomněl na spoustu věcí a tohle tak na první dobro mi napadá.
1: Vy máte před sebou dva počítačové monitory, na jednom z nich je otevřený jakýsi program Festival Smetanovské dny z části v japonštině. Dokážete v tom opravit chybu?
2: Tady v tom asi ne, ale je pravda, že jsem se začal učit japonsky trošku, protože když jsme byli v roce 2025 s orchestrem v Japonsku, tak jsme tam narazili na takovou jazykovou bariéru a něco jsme tam řešili se světlama, něco technického a pan dirigent to třeba vyřešit a já jsem si stěžoval, že to vyřešit nemůžu, protože nikdo nemluví anglicky a on se na mě trochu rozčílil a říkal, tak se taky trošku nauč japonsky a nestěžuj si pořád. Takže jsem se začal učit jakoby japonsky a musím říct, že mám dole jakoby šanci to i procvičovat, protože japonský kolegy tady máme, takže trošku pár frází už umím, ale tenhle program bych nedokázal opravit. Ne?
0: My když jsme počítali, kolik má Plzeňská filharmonie zastoupeno národností, došli jsme k číslu 13, to byste měl umět 13 jazyků. Ta vaše profese umožňuje, myslím, takový zajímavý typ zážitku. Vždycky jednáte s nějakým solistou, znáte ho z takového toho pracovního pohledu a někdy taky z toho administrativního pohledu a pak jdete na koncert a tam ho sledujete jako solistu. Není on to někdy takový dvojzážitek?
2: Určitě ano. No, často vlastně, když se domlouvá ty smlouvy nebo organizační záležitosti toho, jak přijede, jak bude vlastně vypadat ten týden, co on tady s náma stráví, tak často nekomunikujeme přímo s tím umělcem, ale vlastně s nějakou agenturou nebo s lidmi, kteří ho zastupují. Samozřejmě tak lítají různé podmínky a různý, jak to musí být nastavený a jak je to prostě hvězda, musíme se k tomu postavit. No a pak se samozřejmě často stane, že přijede vlastně člověk, který je na té osobní rovině hrozně fajn a vůbec neodpovídá tomu popisu, působí pak samozřejmě jako úplně normální, fajn člověk.
0: Ale prozraďte, jsou všichni opravdu příjemní a působí jako fajn, anebo se občas, a nemusíte jmenovat samozřejmě, setkáváte i s někým, kdo je ale krajně nepříjemný?
2: Jako nechci říct, že úplně krajně nepříjemný, ale jsou samozřejmě solisté nebo dirigenti, kteří jsou nároční, že jsou nároční a vymýšlí se takový vlastně jakoby věci, kteří třeba za mě už trošku jako překračují vlastně nějaký jakoby to hranice, co si myslím, jakože co jsme samozřejmě schopní zařídit nebo co bychom měli. Takže nechci říct, že úplně nepříjemně, ale samozřejmě jsou lidi, se kterými se pracuje líp a se kterými se pracuje hůř, ale myslím si, že máme štěstí, že ty, kteří jezdí k nám, tak jsou většinou milí a spolupracujeme se s nimi dobře.
1: Už se vám stalo, že vás někdo ale opravdu z toho neměl rád a pak jste ho zažil nebo viděl a hlavně slyšel? A řekl jste si, ale jo, on to fakt umí, stálo to za to.
2: Stalo. Já teda asi jmenovat takový nebudu, ale často jsou to třeba zpěvačky, kteří prostě třeba přijedou a teď mají nějaké požadavky na hotely, takže člověk to nějak řeší, musí to být bez koberců a takový speciální požadavky. A pak přijedou a vlastně zjistí, že se jim to vlastně vůbec nelíbí, takže se vlastně musí operativně řešit spoustu dalších věcí a pak si říká, že se má zapotřebí, ale pak opravdu třeba přijdou na to pódium a je to zážitek. Takže určitě ano.
0: Antonín Dvořák, Serenáda pro dechové nástroje D-moll, opus 44, první věta. Hraje Plzeňská filharmonie, dirigent Tomáš Brauner.